0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Radio City. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Rádio City.
1: Děti, škola za rohem, dvě auta. Stavíme 36 bytů 3 plus KK a financování, hypotéka od 0 KČ a jistota úroku na 25 let. Více na družstevní byty dvůr.cz.

0: Děti, škola za rohem, dvě auta. Stavíme 36 bytů 3 plus KK. A financování? Hypotéka od 0 KČ a jistota úroku na 25 let. Více na družstevní byty dvůr.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou především o zahraniční politice a aktuálních tématek. Řešit mají také cestu prezidenta na valné shromáždění OSN v New Yorku, kam zamíří za týden. Ještě před schůzkou se oba zúčastní vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory. Vláda dnes projedná rozšíření počtu zdravotníků, kteří mohou očkovat dospělé. Nově by vakcíny mohli podávat například zubaři nebo lékárníci. Ministři se budou zabývat také zvýšením věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let. Lídři vládních stran budou řešit i návrh státního rozpočtu, který má kabinet schvalovat za týden. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač muselo být evakuováno přes 230 lidí. Oheň zasáhl asi 3500 hektarů lesa a křovin a kvůli silnému větru ohrožoval i domy. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 hasící letadla. Dva lidé utrpěli lehká zranění, situace se ale během rána výrazně zlepšila. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Autobusům 145 přibyde zastávka. Linka, která od poloviny srpna jezdí mezi Čimicemi a Dejvicemi přes tunelový komplex Blanka, bude od 29. září zastavovat také na zastávce Kuchyňka v ulici v Holešovičkách. Prosadila to Praha 8. Zlepší se tím dopravní obslužnost významného univerzitního areálu na Pelc-Tyrolce. A počasí teď ráno má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Během dne má srážek i oblačnosti ubývat, večer se místy vyjasní. Teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
4: Vstal si. Dokázal jsi to, jsi šampion.
0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
5: Snídaně šampionů.
4: No, nazdar.
6: Tak ahoj, tak ahoj.
4: Ahoj, hezký ráno, je tady David, čau Dave.
7: Ahoj, dobré ráno.
4: Čau Jasmin.
6: Čau Michale.
4: Čau, já jsem se trošku bál, kdo začne, protože kdybyste nás viděli, my jsme tady třeba tak 5 vteřin před začátkem všichni zívali, já si říkám, no tak, tak kdo pecka. kdo začne. Tak jsme rádi, že jste tady, startuje pondělní snídaní šampionů, jsou 2 minuty po 6, no a začínáme muzikou, samozřejmě Imagine Dragons, tak hezké ráno.
0: Hydra.

0: pět minut po šesté ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Co mě ráno překvapilo, že je venku docela teplo, nepřijde vám?
1: Teplo? Tak mě teda vůbec nepřišlo teplo.
0: No mi ukazovalo auto 16 stupňů a na to, že já jsem se vracel, kde to bylo? Ze soboty na neděli, v neděli ráno jsem se vracel z jižních Čech a bylo tam člověče, mi to ukazovalo asi o půl třetí ráno 8 stupňů. Říkám, už je to tady. Takže mi to velice překvapilo, že dneska ráno tady u nás je 16 stupňů a teda jako na tričko, no.
1: Je to už jako chladnější samozřejmě, ale pořád oproti tomu, co jsi říkal v těch jižních Čechách, tak je to vlastně dost super.
0: A to bylo v noci teda.
1: Jo. No.
0: To bylo v noci. No ale podzim je tady, nicméně taky u vás tak krásně pršelo dneska v noci.
2: Já jsem spal, takže já nevím.
0: No já jsem se budil, no, to jsme tady spolu probírali, to možná pak jako někdy jindy, mi se zdal člověče, fakt jako noční můra, zlej sen, co jsem jako, doteď se ho bojím teda, jo, ale to už kombinujeme víc věcí dohromady, tak by nás zajímalo, takhle po ránu, ať to je nenáročný, za chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a zeptáme se na to, Jasmin.
1: Zeptáme se na to.
0: Tak se zeptej.
1: No kolik je u vás stupňů dneska?
0: No takhle jednoduchý to bude. Nechcem po vás žádný dlouhý zprávy, klidně tam napište jenom číslo a můžete nás třeba i pozdravit. Tak napište to na 777-937-777 a vrátíme se k tomu. Teď muzika. Co je?
1: Hodně pomalej rozjezd.
0: No tak. Ještě jste nám třeba mohli napsat, kolik byste dali dnešnímu ránu od jedničky do pětky. Tak čekáme na vaše zprávy. Hezké ráno, Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio. Taky David Guetta a Sia Flames. Krásné ráno. 10 minut po 6. Tak nečekali jsme, nebo takhle. Jsme moc rádi, že jste nás to nenechali. A pokud jste se přidali až teď, tak se musíme přiznat, my jsme se vás ptali, kolik je u vás stupňů. Až takhle jako jednoduše pijánko jsme si řekli, že to pondělí začneme.
1: Ale tak čeká nás minuta šampionů, ta by měla být taková svižná, rychlá, jo.
0: No,
1: tak...
0: počkej, ale mně přijde, že tolik zpráv nikdy nepřišlo. Jo. Ani minulý týden, co jsme tady rozdávali mysli, tak dneska všichni se chtěli pochlubit, jak u nich je. No tak zkusme to nacpat do té minuty šampionů, startuje teď.
1: Martina Praha 14 stupňů.
0: Lucka Liberec 14 a mokro.
1: Zlatězlín 13.
0: Lenka Ostrava 13.
1: Adela Náměštsko 14,5 a déšť.
0: Lucka Tachov 12.
1: Libor Trhové Sviny 16,5, PS zrušil by pondělky.
0: Mm-hmm. Olča Karlovarsko 11.
1: Stáňa Hrejkovice prší u nich celou noc a je 7 stupňů.
0: Katka Krnov zataženo a 13 stupňů.
1: Denis D 11, 13 stupňů.
0: Marcela Liberec 15 stupňů, což je ještě krásný.
1: Blanka Jindřichův Hradec 14.
0: Marila Žďár nad Sázavou, u nás máme krásných 15 stupňů.
1: Romča z Chebu 12.
0: Míša Třebíč 16 stupňů, celkem teplo, moc ráda vás zase po víkendu slyším.
1: Lenka Budějovice je krásně 12 stupňů a to vedro prej stačilo.
2: Mně se nejvíc líbila ta zpráva o tom, že by zrušili pondělí, ale my vlastně dneska nic nerozdáváme,
1: že jo? Říct, že dneska se ti může
0: Počkej,
1: líbit, co chce.
0: Jak nic nerozdáváme. Máme tady písničku.
1: No je, je.
0: Linkin Park, úplně zadáčo pro vás všechny. Hezké ráno, chvíli přečtvrt na 7.

0: Krásné ráno, zítra je 6:45, 2 minuty k tomu, tohle je Mark Embr. No a nový týden by se měl otevírat dobrou zprávou. Tak máme tady parádní informaci, že nevědomý plavec David Kratochvíl se pozor po páté stal mistrem Evropy a udělal taky světový rekord. On zaplaval 50 volným způsobem za 25,84 sekund. To je strašně rychle.
1: To je rychle.
2: Za prvý je to rychlý, za druhý je neuvěřitelný to, jakou musí mít v té vodě člověk orientaci, když nevidí. A no ještě se stane nejrychlejším člověkem. To je neskutečná
0: práce.
2: To je
0: geniální, no. Takže pokud se takhle ráno probouzíte a vstává a nadáváte na budík, tak si zkuste vzpomenout na tohle kluka, který v bazénu nevidí, ale válcuje úplně celou Evropu. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. Za malou chvíli přihodí David další, bude ranní update o 6:30 a my přidáme další muziku. Rudimental a LR, Waiting All Night, hezké ráno.
3: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte bouračku v újezdu nad lesy ve Starokolínské ulici na křižovatce s Oplanskou. Se srazila dvě osobní auta, projedete jedním pruhem. No a na dálnici D1 na 21. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Hit Radio, Hity a Ray Dalton a už za 40 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak vlastně za 30 minut. Jak mi ty počty nejdou takhle po ránu. Za 30 minut a něco málo k tomu bude 70, no a my vám opět povezeme peníze. Budeme zvonit na náš virtuální zvonek tady v éteru a vaším úkolem, kdo jste zaregistrovaní, bude se jít podívat ven, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli neuvidíte naši hlídku.
2: Budete mít 30 vteřin na to, abyste se s naší hlídkou pozdravili a případně prostě si ty věci předali. Ale pozor, protože v pátek nikdo nevyhrál, tak dneska my přidáváme tisícovku a to znamená, že dneska hrajete o 6 tisíc korun.
0: 6 tisíců by bylo velice příjemný takhle při pondělku, tak vám držíme palce, vy kdo jste zaregistrovaní, rozhodně buďte okolo 7 hodin 10 minut u rádia.
2: A připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září.
0: Což je příští pátek, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun. Registrace a detaily do soutěže na webu hitradio.cz a jak bylo řečeno, v 70 zhodíme 6 tisíc pro vás nachystáno a samozřejmě nachystaná i další muzika. Za chvíli třeba tohle We Found Love. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Lipencích na ulici Českého Červeného kříže, neprojedete kvůli opravám, sledujte dopravní značení. No a v Praze na Třebešíně v Počernické ulici mezi křižovatkami ulic Hrybská a Dřevčická probíhají stavební práce a silnice je uzavřena.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Dáváte si snídení šampionů 6.52. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Hezké ranko.
1: Lady Gaga, ta umí překvapit, jo. Ať už novým albem, outfitem nebo nějakou novou rolí ve filmu, ale teďka taky kočárkem, protože možná máme na světě Baby Gagu, jo. Objevila se s partnerem, kočárkem a miminkem na veřejnosti, což je samozřejmě velice zvláštní, asi by jinak nebylo, ale nikdo ji neviděl s nějakým těhotenským bříškem. Vlastně celou dobu nic a najednou bum, dítě na světě.
0: No mně to přijde taky takový celý zvláštní, já to viděl o víkendu, ty fotky. Davide, ty jsi z toho všimnul nebo vůbec?
2: Ne.
1: A ani žádný jako oznámení, nic? Většinou máš toho plný internet a nějaký titulky v magazínech, teďka nic? Prostě nic?
0: Tak prostě nepatří mezi ty matky, který hnedka dají na Instagram a na Facebook fotku z porodnice, že jak dítě přisátý na prsu, jo. Má to prostě jinak Lady Gaga, ale jestli říkám si, jestli to nemá půjčený třeba.
1: Jo, půjčený.
0: Jestli to není půjčený. A co bude první slovo na toho dítěte? Nebude to třeba náhodou paparazzi?
3: Gaga. Gaga.
0: Gaga. Myslím, bude říkat Gaga. Napít, Gaga.
1: Hele, ale tohle si dejme, to miluju ten song.
0: Taky mi to připomíná, možná na to máte taky nějaký vzpomínky. Když jsme chodili na střední čověče večer do, to bylo ve Dvoře Králové, byl bar, jmenovalo se to, myslím, to Skále nebo tak nějak, a my jsme tam chodili prostě se jako učit. Jo? A tohle tam hrálo v MTV tenkrát na televizi a já si říkám, to je strašně dobrý song, no, škoda, že už jste třeba tak 1000 let, jako jo.
1: Taky jsem to poslouchala, ale byla jsem na základce, no.
0: No jasně, no. Tak my jsme o trošku starší, tady zdejme, že jo. Tak pojďme na to, Lady Gaga, Paparazzi. Škoda, že to nehráme, co? Moc. Tak se to dáme teďka na Hit Radio 6.54. Dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Vládní regulace podle analytiků nemusí zastavit další zdražování pohonných hmot. Pokud by stát zasáhl, nejlepším řešením by podle nich bylo dočasné snížení spotřební daně. Hlavním problémem jsou nyní vysoké marže rafinérií kvůli nedostatečným kapacitám na trhu. Nafta by při pokračujícím růstu cen mohla brzy zdražit až na 50 korun za litr. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je kvůli suchu mimořádně slabá. Například Berunky letos do jedné spálenic přivezli jen dva lidé, běžně jich bývá kolem 80. Málo je také švestek, jablek a hrušek a plody jsou kvůli nedostatku vody menší. Z menšího množství ovoce tak letos bude i výrazně méně pálenky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Oznámil to při golfovém turnaji v Irsku s tím, že ho kvůli tomu všichni otravovali. Cla na irskou whisky zavedl v rámci obchodních opatření proti Evropské unii. Trump zatím neupřesnil, kdy přesně budou zrušena. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha rozdělí mezi městské části zhruba 692 milionů z rozpočtové rezervy na investice. Radnice většinu peněz využijí na rozšíření nebo výstavbu nových mateřských a základních škol. Nejvíce peněz dostanou Praha 22 na stavbu ZŠ Romance a Praha 18 na nástavbu ZŠ Fričovická, a to po 100 milionech korun. A počasí, teploty do 22 stupňů, teď ráno má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, během dne bude srážek i mraků ubývat, večer se místy vyjasní. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: My vám stále přejeme hezké ránko.
5: Krásný pondělí.
6: Snídaně šampionů.
5: Za chvíli bude opět celá Česká republika otevírat dveře a čekat na naši hlídku, protože už 70 jednomu z vás rozdáme přímo před vaším bytem nebo domem 6000 korun.
4: 6000 korun, jenom za to, že vylezete ven a potkáte se s někým od nás z Hit Rádia. No tak za 10 minut, za necelých 10 minut zvoníme, teď posíláme další hity. Tohle je Black Eyed Peas a my vám přejeme krásné pondělí.
0: Hit Rádio City.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone 709. These beautiful things
1: that I've got. Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celá Česká republika otevírá dveře a čeká na naší hlídku.
0: Dneska můžete vyhrát 6 000 korun v hotovosti, protože v pátek nám nikdo neotevřel, nikdo nevyhrál. A my tak k té páteční výhře přidali 1 000 navíc, takže 6 000 korun. No a kdo jste se ještě neregistroval do soutěže, kdo pak zazvoní, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz. Nicméně teď to bude pozdě, teď už někde stojí naše hlídka. Zdravím Filipa Bartka, hezké ráno, Filo.
3: Nazdar, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nazdar, dobré ráno. Tak neříkej nám hlavně, kde jste, řekni nám, jak to tam v té ulici, nebo kde jste, jak to tam vypadá. Je tam živo, je tam mrtvo?
3: Hej, normálně já už jsem tady asi 20 minut a ani noha. Ale jako vážně ani noha.
2: No tak všichni ani auto čekají neprojelo. Doma určitě, že jo, kdyby náhodou.
0: A nekouká na vás třeba někdo z okna, nevšimli jste si, že by se tam hejbala záclona?
3: Já jsem si všimnul, že mají otevřená okna, takže teď nás možná už jako slyší, když se spolu bavíme, ale je otázka, jestli vyběhnou, protože ten terén, který by museli absolvovat, je hodně dlouhý.
2: Otázka je, jestli vyběhnou a jestli to zvládnou případně do těch 30 sekund, který na to mají.
0: Tak nebudeme to prodlužovat, jdeme zvonit, zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6000 korunami nad hlavou.
3: A přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
0: Posledních 12 vteřin.
2: Ne.
3: Projel traktor.
0: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě. Z ty ruky.
3: No, schováme, schováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
2: hoří.
3: Nikdo nejde.
0: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
0: No teď už to je jedno. Takže to zase nevyšlo. Tak Filipe, my ti děkujeme, i tvé kolegyně, která je s tebou, která to tam celé točila, že jste vyrazili. Můžeme prozradit, že jsme byli v okrese Zlín dneska ráno, je tak?
3: Jo, a můžu říct, že to bylo směrem na přístaviště.
0: Na přístaviště. Mm-hmm. Můžeme říct, že to byly na pajedla.
3: Jo, tak jo.
0: No tak, Filipe, my vám moc děkujeme, že jste vstali, že jste s námi byli ve vysílání. Myslím, že se do konce soutěže ještě uslyšíme a přejeme vám teda hezké ráno.
3: No prosím tě, já musím říct, že mě budil už 4.20 syn, abych nezaspal.
0: 4.20. Tak jaký to je takhle vstávat? Takhle
3: no, on chodí na hokej, my jsme na to zvyklí, ale on se mnou třepal, abych to stíhal do těch napajedel.
0: Takže mu vlastně můžeme poděkovat, že jste tam byli, akorát to teda bylo dneska bez výhry, no. Nedá se nic dělat. Filipe, mějte se krásně, hezký ráno, ahoj.
3: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj. Připomínáme, že teda tím, že dneska nikdo nevyhrál, tak zítra můžete soutěžit o 7000 korun.
0: Wow, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů v 7 hodin 20 minut Lady Gaga a Bruno Mars.
1: My jsme teďka celý překvapený a chceme moc poděkovat, protože nám do studia dorazil nečekaný balíček. A musím říct, že takový zásilky máme rádi. Je to rovnou celý plato nových jogurtů Olma Greek, řecký jogurt, takový vypadá, že je fakt jako hezký, hustej. Máme tady spoustu příchutí.
0: No, já jsem si to vysněl, podle mě někdo z Olmy slyšel, protože já jsem tady několik týdnů zpátky říkal, že bych vlastně si přál, když jsme snídaně šampionu, že bych si přál jako dodávku nějakého dobrého jako jídla, jo. Tak to tady mám před sebou. Prosím pěkně. Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny, jablko, hruška s premium Olma mléka vyrobený v České republice. Mm-hmm.
1: Já jsem viděla, že to není jenom jablko, hruška, tenhle konkrétní, jo, ale jich tam teda dost. A...
0: Takhle, musíme se o tom ještě bavit, nebo si ho můžu už odevřít? Tak počkejte.
1: No jo.
0: Tak jo, ale já tam najdu tu hrušku úplně ve spole. Hele, je to tam, počkej, tam toho je.
1: Hmm. Tak já si jdu taky, ale otevří, tohle mi nedělejte. A nebojte, pro vás tady taky něco máme. A to 7000 korun, který zítra někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže, kdo pak to zvoní, dovezeme.
0: Protože pokud jste se přidali až teď, tak nevíte, že jsme před 10 minutama zvonili a že nám nikdo neotevřel. Tak kdyby vás zajímaly další detaily k soutěži a chtěli byste zkusit zítra vyhrát 7000 korun v 7:10, registraci najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsi plný jogurtu, víš?
0: No, já se na to vždy zbíhaj sliny. A to není placená reklama. Vojdemun, Shut Up and Dance za malou chvíli, taky aktuální doprava. A my budeme soutěžit i za chvíli, protože bude tady rychlá pětka. A pozor, soutěžíme o vstupenky na koncert.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v provozu v Praze v Počernické ulici v úseku Hřibská a Hostýnská, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a nejvíce se zdržíte na pražském okruhu před exitem na Slivenec, ztratíte tam zhruba čtvrt hodiny.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City.

0: jsou hity na Hit Radio, Walk the Moon, Shut Up and Dance, 7.30. Pojďme na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na nový rekord. Galon stojí v průměru přes 6 dolarů, tedy více než 33 korun za litr. Za prudkým zdražováním stojí především narušené dodávky energií. Vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. Nález pochází ze severní Dakoty a tvoří ho několik otisků, které zachycují pohyb dinosaura. Dosud vědci znali především jednotlivé stopy tohoto slavného predátora. Ženy podle vztahových expertů často touží hlavně po drobných projevech pozornosti, ocení třeba nečekané gesto, společně strávený čas nebo to, když si partner pamatuje důležité maličkosti.
3: No pánové, tak co jste udělali naposledy hezkýho pro svou milou? Nějakou maličkost nečekanou,
0: maličkost.
3: Co jí překvapila?
0: My jsme jeli na prodloužený víkend do Rakous, bylo to takový překvapení.
2: To tak říkáš maličkost.
0: Ukaž se ty, dejme.
2: Tak na to nemám co říct. No. Ale my takovýhle maličkosti neděláme.
0: A jakou maličkost to by udělal tvůj Kuba, co Jasmin?
3: On mě furt nějak překvapuje, to máme vzájemný, že takový, jak v popelce, co ti cvrnkne cestou do nosu, vidí, že prostě ten druhej má něco rád, tak mu to
2: jasně,
3: jako
2: furt něco, vezmí. Ale najednou si na nic nespomeneš, že jo?
0: Jasně, takový máme je rečino. Ale vy můžete vaši polovičku vzít třeba na parádní koncert. Příští středu jsou tady The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a v rychlé 500 celý tento týden budete soutěžit o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli vyrazit na tenhle koncert, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Pokáč na Hitrádiu Solitaire. 5 minut po půl osmé, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka, jak jsme slíbili, tak celý tento týden budete soutěžit o 2 lístky na koncert The Pussycat Dolls, které zaspívají 23. září v pražské Utuareně. To je příští týden.
2: Vrací se sem po dlouhých letech, takže se moc těšíme, milujeme jejich songy, myslím si, že všichni.
0: No a kdo možná vyrazí, bude Kristýna ze Čatsléře, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech. Tak Kristýnko, co ty a Pussycat Dolls?
3: No, bylo by to super.
0: No tak dělí tě od toho už jenom 5 otázek a 2 lístky budou tvé, tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik nohou mají dohromady 2 psy?
3: 8.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie?
3: Londýn.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristýnko, budeš vědět, kolik týdnů mívá jeden měsíc?
3: 4.
0: Mm-hmm. A poslední, 5. otázka.
2: Jaké zvíře je anglicky ukryto v názvu právě Pussycat Dolls?
3: Kočka.
0: Kristýnko, 2 lístky na koncert Pussycat Dolls příští středu.
3: Já jsem středu. V šoku.
0: Je to tvoje. Prosím tě, už máš nějaký nápad, koho vezmeš sebou, nějakou kamarádku?
3: No, přítele.
2: Dobré.
0: Tak to čumem. Šel bych taky. Možná se tam potkáme. Tak Kristýnko, 2 lístky posíláme, moc si touži a přejeme hezký pondělí. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Další lístky pro vás budeme mít celý tento týden až do pátku v Rychlé pětce. Tak pojďme si ty Pussycat Dolls taky zahrát.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. What it do, baby boy?

0: 7.41, Hit Radio a Pussycat Dolls, krásné ranko.
1: Asi všichni známe Happy Meal z Mekáče, známe ho spíš jako jídlo pro děti, ale máme tady story s asi nejdospělejším Happy Mealem v historii. Protože jedna paní v Americe, nutno podotknout, v něm našla... No Marianu. Marihuanu.
0: Marihuanu v tím našla. Tak jako vlastně si říkám, že to jako by dostálo svýmu názvu, že jo? Happy Meal.
1: V čem jiným to najít, že?
0: Dokonalý. Takhle, tak to jen tak, jako ve zkratce. Nicméně pro vás máme taky Happy Meal, hudební Happy Meal. Tohle vás udělá šťastný za malou chvíli. Kamrat, Be Mine, taky B.O.B. Hayley Williams, no a mrknem i na aktuální dopravu, ať víte, jak to frčí, tak hezký ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Novovysočanské ulici u křižovatky s odlehlou se srazila dodávka s motorkou, počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. No a v Praze ve Stodůlkách v ulici Souběžná 2 probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: B.O.B. Hayley Williams v 7.53 posloucháte Hit Radio Snídení šampionů. Jennifer Lawrence léta odolávala sociálním sítím až do tohohle víkendu. Ona si založila Instagram, prosím vás. A co je teda zajímavé, že za 3 dny nazbírala 6,3 milionu sledujících.
1: Já se tomu moc nedivím, protože já osobně jsem na tenhle ten moment čekala. Mám jí strašně ráda. Ona je taková, jako kromě toho, že je výborná herečka, tak je takovej Yoda a navíc je strašně vtipná. Miluju rozhovory s ní, protože si umí udělat srandu ze sebe sama a je prostě výborná.
2: S tím jsme neměli zapomenout na to, že výborně vypadá.
1: No to jo.
0: Jasně, no, ale co mě teda baví, že ona tam střelila video, má tam jedno jediný video, ve kterém říká, respektive všem pohrozila, že jakmile se u ní na profilu objeví nějaký negativní komentář, hate, jak se říká v dnešní době, takže ten Instagram maže, no a já jsem si to teda tady odevřel, pořád ten Instagram má a projíždím tady komentáře, tak samozřejmě se tady teďka začaly mezi sebou dohadovat jako 2 skupiny lidí, jo. Ty první, který jako tady píšou, oh my god, a welcome a budu vás chránit před špatnými komentáři tady v angličtině a tohle všechno. A já si říkám, že bychom to zkusili, takže já jí píšu, ahoj Jennifer, neumíš vařit.
1: Mm-hmm.
0: Neumíš vařit.
1: Takhle, já si myslím, že z její strany...
3: Už ho nemá.
1: Samozřejmě satyra, ale myslím si, že těch hejtrů moc nebude až tady na Michala, protože je opravdu výborná ženská.
0: Takže jsem Gargamel.
1: Ano.
0: Tak kdybyste chtěli Jennifer sledovat, je tam jako... Jo, ona už tam fakt není. Je tam jako J, L a dvojitý V. J-Lo. Teď Nico Santos na Hit Radio, Ray of Light 7.55. Hezké ráno.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli počasí hlásí obrovské ztráty. Jarní mrazy a následné sucho způsobily, že úroda bude oproti průměru zhruba poloviční. Jen škody v ovocných sadech zatím dosahují více než 1 miliardy korun. Například čvestek a višní se letos urodila jen třetina běžného množství. Nový týden přinese do Česka převážně slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů. V úterý může být místy až 25, ráno se ale objeví mlhy. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Po ochlazení se směrem k víkendu znovu vyjasní a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí vosou nebo sršněm. V těžko přístupném lesním terénu dostal silnou alergickou reakci a selhal mu krevní oběh. Ani přes okamžitou resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Záchranáři přitom jen během soboty v kraji zasahovali u dalších 6 lidí po bodnutí hmyzem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Autobusům 145 přibyde zastávka. Linka, která od poloviny srpna jezdí mezi Čimicemi a Dejvicemi přes tunelový komplex Blanka, bude od 29. září zastavovat také na zastávce Kuchyňka v ulici v Holešovičkách. Prosadila to Praha 8. Zlepší se tím dopravní obslužnost významného univerzitního areálu na Pelc-Tyrolce. A počasí teď ráno má být zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Během dne má srážek i oblačnosti ubývat, večer se místy vyjasní. Teploty do 22 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké pondělní ráno.
4: Krásný den vám přejeme.
8: Snídaně šampionů.
4: S vámi Michal, Jasmin a David Jošt.
7: Jošt. Mělo to nějaký speciální význam, že jsi představil jako Jošt?
9: Nemělo.
7: Nemělo. Tak s vámi taky Michal Knejo.
4: Za chvíli společně všichni takhle vyrazíme do lesa i s váma, tak s náma zůstaňte.
7: Řekla Jasmin. Teď hity, Pink, na start další hodiny, Soubor, hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: So What? Tohle je Pink a taky Hit Radio v 8.05. Dobré ráno.
1: No Michale, jak poznáte, že v Česku začala houbařská sezóna? No úplně jednoduše, otevřete Instagram a najednou máte pocit, že tam sledujete normálně katalog hřibů, jo.
0: Je pravda, že už to není taková módní přehlídka, že teďka to je přesně výstava zelenářského trhu, že jedeš a houba, košík, nebo prázdný košík, lidi se stěžují, že nenašli nic.
1: Ty jo, tak já vidím samý opaky, i celá moje rodina a přítelová rodina, všichni byli na houbách, posílají ty plný košíky a já mám strašnou chuť na ty houby jít. Já jsem podle mě nebyla třeba 5 let a vždycky říkám, teď musím a nikdy nic.
0: No já jsem se právě docela divil, já jsem, kde to bylo, v sobotu dopoledne jsem jel z Prahy přes Vysočinu do jižních Čech a právě když projíždíš těma vedlejšíma silnicema, těma lesama, tak tam bylo spoustu lidí právě, říkám si, co se tady děje, a pak mi to došlo, říkám, oni asi už rostou houby a přesně, pak koukneš na Instagram a všude prostě houby, jo.
1: Ale to jsou jako matci podle těch fotek, tak nás zajímá, jestli i vy jste něco našli, nebo třeba náš šéf, ten nám říkal, že včera byl na houbách a že nic, ale že se aspoň, že si dali takový digitální detox, jo, v lese není signál, pohodička, dopříjemná.
0: No já věřím tomu, že kdybych já se svým štěstím šel teďka do lesa na houby, tak si přinesu maximálně tak klíště, jako jo. Tak nám dejte vědět, jestli už jste sbírali a co jste donesli, jestli plný košík anebo houby. WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to sem střelte jako klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Teď další hity, tohle jsou Miraj, Summer Love na Hit Radio. Hezké ráno. Byl květ.

0: takhle vám hraje pondělní Hitrádio, 8 hodin, 12 minut, stále přejeme krásné ráno.
1: Bavili jsme se tady s váma o tom, že když otevřete v dnešní době Instagram v těchto těch dnech, tak je to taková přehlídka hřibů a kozáků a všeho možného.
0: Ono vlastně je takový atlas hub, ano. Což už vlastně je Facebook, atlas hub, že jo?
1: A tak nás zajímalo, jestli jste vy už byli na houbách, nebo ještě nic, případně našli jste něco?
0: My jsme ještě nebyli tady ve studiu. Tak co jste nám psali vy? Dorazilo od vás spousta zpráv. Píše třeba Hana: ahoj, partner byl v sobotu za kopcem v Německu na houbách a přivezl ryžce, večer by byly na másli s kmínem. To píše Hana z Chebu.
2: Tak v Německu to je úplně jiná kvalita.
0: No jasně, no. Hele, kdyby jsi udělal výlet ještě do západního Německa.
1: Tam jsou prémiový, no.
0: To si sama.
1: Krásné ráno. Mě vytáhl přítel v sobotu veselý nad Lužnicí, tam teda nic, ale známý od Hamru. Každý den plný koše.
0: Také nám přišlo na WhatsApp od vás spoustu fotek, to vám teda bohužel neukážeme takhle přes rádio, tak my se tady nad tím kocháme. Třeba Ludmila, moc hezký, plnej koš. Píše třeba i Darina: zdravím z Podhůří Šumavy, houby jsou kousek od Boubína, manžel Jirka začal konečně nosit.
1: Je fakt, že moje rodina tajela taky na Šumavu, hele, 3 hodiny autem jenom kvůli houbám, jeli tam zpátky ten den a našli opravdu hodně toho.
0: Mě by zajímalo ještě otázka, kolik vlastně hub poznáte? Vy kdo chodíte? Já jsem chodil, když jsem byl malej, tak se strejdou.
1: Pojďme to zkusit.
0: Já ti to nevymenuji, já to vím, jak to vypadá.
1: Hřib, kozák, klouzek, ale... liška a tam končí muchomůrka, bedla.
0: Co ty, Dave? Takhle, a jestli nás vy slyšíte, kdo teďka posloucháte, tak pravděpodobně jste vždycky trefili ty jedlí, jo? Jinak koukám, je tady portál na houby.cz jsem našel a tady normálně lidi sdílej místa, kde se dají najít houby, to se snad vždycky jako
1: a tak to už pak nic nenajdeš.
0: Tutlalo, ne? Tady je třeba, hele, Vysočina, píše nějaká Libuš, Vlkov u Velké Býteše, zatím ani Lupen. Pak další, Středočeský kraj, Dřevorubec, Tonda, Slapy a okolí, kdo by nazbíral a prodal, já to prostě neumím. Jo, počkej, že takhle tam si prosej mezi sebou. No hezký, no, taky možná business plan, tak vy doma máte nějaký houby navíc, můžete to střelit tady na tom portále. Další hit je nachystaný, pojďme na muziku. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care na Hit Radio.

0: 8.18, tohle je pondělní rádio. Jak to vypadá na silnicích? To budete za chvíli vědět, přidáme dopravu, na cestách spěchejte pomalu. Je pondělí, práce vám neuteče, no a samozřejmě přibalíme i další hity. Tohle by vás mohlo pobavit, David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone Gone Gone, taky One Republic, All the Right Moves, to všechno tady na hitrádiu, tak hezký ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města a okolí. Jste nám nahlásili komplikace v provozu na příjezdu do Prahy po dálnici D7 u odbočky k letišti v Lipské ulici směrem od Chomutova. Probíhá přestavba mimo úrovňové křižovatky. Počítejte s omezením provozu.
1: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
2: Hit Radio City. We will

0: vynikající One Republic na Hit Radio, je přesně 8:30, stále vám přejeme hezké ráno. David má pro nás jeho ranní update, tak jdem na to.
1: Ranní update.
2: U Benátek je na prodej soukromý ostrov za 133 milionů korun. Součástí je zrekonstruovaná pevnost z 19. století, zahrady, soukromé kotviště i heliport. Ostrov leží pouhých 8 kilometrů od historického centra Benátek. Drogový trh se stále více přesouvá na internet. Policie varuje hlavně před anonymním prodejem a novými látkami, jejichž účinky mohou být nepředvídatelné. Drogy se navíc díky internetu dostávají k zákazníkům jednodušeji než doposud. Nedělní televizní debata českých politiků se pořádně vyostřila. Petr Macinka během hádky ostatní účastníky okřikl slovy "držte hubu". Ostrá výměna následně pokračovala i mezi dalšími hosty pořadu. Tak já jsem tady na to koukal a bylo to fakt jak nějaká hádka před školní jídelnou, když někoho předběhnete ve frontě.
0: No jasně. Myslím, že to tam úplně nepatří.
3: Měli by dostat flákanec.
0: Co? No určitě, nechte mě domluvit, když mluvím, jo? Budete chvíli mlčet? Co?
2: Měli by dostat flákanec, to byl dobrý for náhodou.
0: Doktor Alban, It's My Life. To je vlastně srdcovka, kterou jsme opět vybrali tady my tři pro vás, snad vás to zabaví. No a Jirka Pelnář, ten mám, hraje další srdcovky mezi 12. a 13. Je jich pět, ano, a jedna z nich je vaše. Tak pojďme na to. Dobrý doktor Alban, hezké ráno.

0: Všechno nebo nic na Hit Rádiu Eva Farná a vlastně všechno nebo nic. To by se dalo udělat jako heslo naší soutěže, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože dneska to mohlo být všechno, 6 000 korun, ale bylo to nic, protože my jsme zvonili Féteru jako diví a nikdo nám nepřišel otevřít, konkrétně naši hlídce, která u vás dneska byla v okrese Zlín ve městě Napajedla.
2: Dneska to bylo 6 000 korun z toho důvodu, že v pátek nikdo nevyhrál 5 000, takže dneska jsme přidali tisícovku, no a tím, že dneska to taky nepadlo, tak zítra soutěžíte o 7 000 korun.
0: Takhle vlastně smůla dnešního posluchače je štěstí vaše, protože ano. Zítra je to, jak říká Jasmin, 7 000 korun, ale pozor, to není všechno, jako v teleshoppingu, pozor, to není všechno, protože příští pátek, poslední den soutěže, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc, to je extrémní částka. Tak prosím vás, kdo jste se ještě nezaregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak to udělejte klidně teďka. Utíkejte na web Hit Radio, hitradio.cz a tam to na vás čeká.
0: Easy money. A skvělý hity za malou chvíli. Sunrise Avenue, Hollywood Hills, taky si a Gimme Gimme Love. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz Hit Radio. Hit Radio.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Posloucháte Hit Radio. Gimme Love a Sia v 8.49. Ještě než skončí pondělní snídaně, dám vám hádanku. Vzpomenete si na prohibici, historicky první prohibici v naší republice. Tak schválně, kolik let zpátky to podle vás je? Protože právě dnes, 14. září, v roce XXXX vydal ministr zdravotnictví Leo Heger kompletní prohibici, teda na alkohol, obsahující alkohol na 20%. Tak kolik typuješ ty, Jasmin?
1: Já to vím, takže nechci typovat, nechci hrát hloupou, ale ty očekala bych, že to je vlastně kratší doba.
0: Tak je to 14 let, bylo to 14. září 2012 a já když jsem to tady chvíli zpátky čet, tak si říkám, to není možný, protože přesně jak říkáš ty, mně přijde, kdyby to bylo třeba, nevím, 8 let, 8-9 let maximálně a ono to je 14, no. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by dnešní národ zvládl další celoplošný zákaz tvrdýho alkoholu. Možná by to nebylo úplně od věci, protože tady se píše v tom článku, že člověče, třetina České republiky je závislá na alkoholu.
1: Třetina je teda dost, to není hezký číslo.
0: To je docela dost lidí. Kolik tady je lidí? 10 milionů? Takže víc jak 3 miliony lidí. No nic. Takže 14 let, no letí to, takhle nebudem tady brečet nad rozlitým líkem, nebo jak se to říká, pojďme hrát. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Topic a A7S Breaking Me a taky poslední song. To je pondělní snídaně šampionů, ta je v cíli, my vám děkujeme za další ráno.
1: Díky, že jste s náma byli, snad jsme vás probrali, vy nás celkem, jo teda.
0: No a hlavně, zítra v 7 hodin 10 minut pokračuje naše soutěž Kdo pak to zvoní a máme pro vás ne 5, ne 6, ale 7 tisíc korun, tak pokud byste tyhle peníze chtěli vyhrát, není nic jednoduššího, než se registrovat na webu hitradio.cz.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak to dneska nějak zvládněte, pondělí to půjde.
1: A zítra se slyšíme od česti, ahoj.
0: Ahoj v 6.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne a v těchto chvílích počítejte s více auty v centru metropole, popojíždět budete v okolí Tančícího domu, pak Ječnou nahoru k IP Pavlova, dlouhé kolony se táhnou jižní spojkou Baranďákem a Dobřískou, tady počítejte minimálně s půl hodinou, to platí také pro příjezd do metropole už od úrovně Průhonic, kvůli několika dopravním nehodám popojíždíte minimálně 20 minut, přerušovaná kolona se táhne od sjezdu z D5-ky na úrovni Jinočan a Ořechu, na Pražském okruhu a také na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Až do 25. září je cesta na letiště Praha komplikovanější. Kvůli další etapě přestavby mimoúrovňové křižovatky Aviatecká je uzavřen sjezd z dálnice D7 ve směru od Slaného na letiště. Proč to řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnice Petra Drkulová.
2: V průběhu uzavírky budujeme základy pro budoucí nadjezd a rozšíříme krajnice. Prosíme řidiče, aby využili objízdnou trasu přes sjezd na Evropskou ulici, kde je možné se otočit a vrátit se zpátky směrem k letišti.
1: Sjezd ve směru z Prahy na Kladno a Slaný zůstává po celou dobu prací bez omezení otevřený. Nový týden začíná místy deštěm, postupně by se mělo vyjasnit a převládne slunečné počasí s teplotami kolem 20 stupňů. Ve středu pak dorazí studená fronta, další přehánky a bouřky. Směrem k víkendu bude mraků i deště ubývat. Měsíc na denní obloze postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí vidět i malým dalekohledem. V Česku se odehraje dnes kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Debaty, workshopy, výstavy, setkání a další akce zaměřené na téma od energetiky, zemědělství, ekologie přes rozvoj měst až po zdraví nabídne v Praze ode dneška první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Jednou z významných motivací k uspořádání byla podle organizátorů potřeba reagovat na dopady klimatické změny, například kvůli četnějším vlnám veder. Dnes se tedy, jak už zaznělo, z kraje dne většinou oblačno, zataženo k tomu přehánky různé intenzity, teploty se dnes budou postupně dostávat na 20 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý vítr.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
3: Tak hezké pondělí, přátelé. Řeknu vám, že tu energii dneska opravdu jako potřebujeme všichni. Já mám pocit, že jsme tak nějak jako rovnýma nohama skočili do podzimu, protože to, co se děje venku, to je nepříjemné.
1: Aha. Mně to přijde celkem fajn, trošku prší, zima není, je to tak akorát, ne?
3: Prší. No. Jen se leje.
1: Ano, pravda, lépe by se leželo doma pod dekou,
3: tak,
1: s čajem a koukalo na filmy, ano, je to tak.
3: Tak přátelé, doufám, že dneska v práci všechno v pořádku a kdyby náhodou ne, kašlete na šéfa a poslouchejte Hit Radio City. Já mám pro vás spoustu pražských informací, samozřejmě taky náš City Quiz po 10. hodině a je pondělí, tak se vrhneme i do pražských ulic a čeká nás další díl pražského uličníka. Sečteno, podtrženo, začínáme skvělou muzikou Marshmallow, Jonas Brothers, za pár minut DJ Sammy, anebo taky Linkin Park. Tak dobré dopoledne.

S dobrou muzikou vám přejeme stále hezké dopoledne, posloucháte Hit Radio City a máme dneska 14. září, přátelé. Nevím, co jste všechno dneska zvládli, nebo spíš, co jste zvládli o víkendu, jestli jste odpočívali, nabírali jste sílu. Možná jste si v sobotu ještě užívali hezkého počasí, protože v sobotu v Praze bylo opravdu nádherně a bylo to jako naprosto ideální pro procházku na místech, na kterých jste třeba za celé léto nebyli a chtěli jste to ještě stihnout. V neděli už se nám to významně pokazilo, takže jestli jste si naplánovali svůj program až na neděli, pravděpodobně jste někde v Praze zmokli, jo. Jinak ještě zítra nás čeká celkem příjemný den a pak už se nám to zlomí, tak jak říká předpověď počasí alespoň pro hlavní město. Takže počítejte s tím, že ještě na zítra bych si udělal nějaký hezký program a pak už to bude na takovou tu přechodnou podzimní bundu, jo, ale nechci úplně síčkovat, možná, že ještě nějaké babí léto se ukáže, zatím teda páni meteorologové nejsou úplně optimističtí. Zásadní je, že pro vás máme na dnešní dopoledne do kanclů, do práce, za volanty, tu nejlepší muziku, jakou jenom můžeme naservírovat. Máme velké hity Alexa Warrena a jeho Ordinary, taky Stereo Love, Edward Maja a za pár minut kapela Krištof a Richard Krajčo, Hit Radio City.

dnešnímu dni se to hodí jako žádná jiná písnička. Jeden obchodník s deštěm, Krištof, právě teď u nás na Hitradio City. Mimochodem, Richard Krajčo, nechci říct, že má problém, jo? Ale posvítili se na něj, protože Richard je celkem aktivní na sociálních sítích, on to docela se sítěma jako dost umí. Nebojí se ani současných trendů a tak využil jeden, protože na sociálních sítích, zejména na TikToku, běží jeden trend, kdy si vlastně vezmete mobilní telefon, otočíte ho těma čočkama na sebe, přilepíte si to k zrcátku na autě a uděláte z toho video. V tomhle případě dokonce jako skoro až videoklip, který sedí k nové písni, ve které Richard Krajčo spolupracuje s rapperem Sergejem Barakudou. Ten telefon snímá vlastně jejich výstupy, je připevněný na vnější zrcátko. Nicméně, přátelé, ukázalo se, že taková jízda samozřejmě představuje přestupek a ohrožuje bezpečnost silničního provozu. A tak Richarda Krajčo jaksi kárají na sociálních sítích. Tak já doufám, že se nic tak hroznýho zase úplně nestalo. Nicméně pozor na to, jo, ne každé napodobování těch trendů vám jako přinese úspěch, jo. Někdy si musíte slíznout i jako tvrdou realitu. Za pár minut si dáme Shakiru, taky Michaela Schulteho, no a samozřejmě další velké hity.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

Michael Schulte a Rehab, Better Me, za pár minut třeba Bryan Adams a nebo taky Black Eyed Peas. To vás čeká hudebně tady u nás na Hit Radio. Já se ještě lehce vrátím k víkendu, protože je dost možné, že o víkendu jste vzali z Prahy takzvaně kramle a možná jste vyrazili někam do lesů. A možná se vám poštěstilo. Nevím jak vy, ale když si otevřete Instagram nebo nějakou jinou sociální síť, kterou používáte, tak vaši přátelé, ten okruh, ta vaše sociální bublina, nezdílí oni náhodou ve velkém, jak sbírají houby a hlavně, jak se jim daří sbírat houby. Protože na mě to jako vykouklo, poměrně jako ve velkém množství, jsem si říkal, tyhle, to vypadá, že celá Praha se sebrala a odjela někam do hor hledat houby. A navíc já teda ještě sleduju jednu houbovou influencerku, jmenuje se Šumavská houbička a musím teda říct, že jednak je to velmi sympatická žena, ale druhak, ta dokáže najít houby jako v podstatě i na sídlišti, to skoro tak vypadá. A nevím, do jaké party patříte, ale když už já vyrazím do lesa, jakože teda, hele, všichni mají houby, tak musím taky něco najít. Nic. Prostě nic. A to navíc. Parta lidí, který třeba jdou se mnou, tak ty najdou, jo. Já to prostě nevidím. Nevím, jak jste na tom, kolik jste třeba nazbírali hub. Jestli máte náhodou fotky, se kterými se chcete pochlubit, šup sem s tím. 777-937-777. Nemusíme chodit ani nikam, já nevím, na Šumavu nebo do Krkonoš. Třeba sbíráte i tady někde v okolí hlavního města. Tak dejte vědět, kde jsou nějaká tajná... jestli jsou tajná místa, tak to vědět nedáte. Tak jenom tak naznačte aspoň, kde všude se dá hledat a ti z nás, kteří jsou schopnější, tam třeba můžou i vyrazit a neodejdou s prázdnou, jo? Když to přece jenom uvidí, hlavně neokopávat ty hlavičky, jo? To je úplně zbytečný. Bryan Adams je připravený, Please Forgive Me, tohle je velká klasika, kterou si dáme právě teď. No a vy posílejte svoje houbové úlovky na 777-937-777.

0: Napumpovali jsme pondělí. Pump It, Black Eyed Peas a taky lehce po 9:45. Hit Radio City s vámi, váš pražský parťák. No a taky malá pozvánka na zítřek. Zjistil jsem, že pár lístků se dá ještě koupit. Ale jsou to fakt jako jednotky, jo. Máme informace o tom, že tam bude jako fakt narváno. Činasky zakončí svoje velkolepé letní turné Open Air 2026, a to zítra tady u nás v Praze, konkrétně v Loděnici v Troji. Chcete u toho být, tak neváhejte, protože podle mě jako za dnešek je to úplně pryč, těch pár posledních jednotek lístků. Takže jestli si chcete užít dvouhodinový fenomenální koncert téhle party, která je na hudební scéně už víc než 30 let a vždycky to stojí za to, tak neváhejte ani chvilku. Činasky a já vám za chvilku zahraju třeba Anastasiu u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 120. Hit Radio.

39,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: i hned jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: za chvíli 10. My jsme váš pražský parťák, jsme Hit Radio City a nabízíme ty největší hity. A tak to bude i za chvíli. Třeba Imagine Dragons, teď už na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích více aut hlásíte z Belské, pokud jdete na Hloubětín a také na úrovni Černáku dál směrem na Štěrboholy. Zdržení v této oblasti může být přes 25 minut. Silný provoz zůstává v ulici v Holešovičkách směrem do Troje a také v Povltavské a v Odstářově. 10 minut pak hlásíte z Barandňáku a Dobříšské směrem na Smíchov. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí, ale také rodičů. Děti získávají body za každou aktivní cestu do školy. Když je potřeba dovést dítě autem, stačí podle pořadatelů zaparkovat o kousek dál a zbytek dojít pěšky. České korunovační klenoty budou opět k vidění v rámci výstavy na Pražském hradě. Klíčníci je vyzvednou dnes v 17 hodin. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo více než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol. Spojené království čeká zásadní den. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Auto Arena se chystá na zápas druhého kola kvalifikace Davisova poháru, a to mezi našimi tenisty a Spojenými státy americkými. Hrát se bude v pátek a v pondělí. Pořadatelé na gumové zakrytí ledové plochy použili pěnovou vrstvu a desky. Popsal nám to šéf organizačního výboru Miroslav Malý.
2: Jsou tam speciální vlastně jakoby průduchy a zámkový systém. Ty průduchy jsou tam proto, aby ty hráči vlastně došlapujou, aby ten vzduch odcházel, aby to bylo krásně jakoby měkký, a každá ta deska se do sebe zacvakne a ještě se vlastně zamkne takovým zámkem, aby se desky od sebe nerozjížděly, když hráči zaberou a tak dále.
1: Kapacita haly bude 15 000 míst. Prodáno je zatím 80% vstupenek. Ještě opravíme termín, kdy se bude hrát. Je to pátek a sobota, ale první tréninky by měly začít už dnes. No a teď počasí, pohled na oblohu, většinou polojasno, oblačno, postupně v dalších hodinách ustávat budou také přehánky. Teploty by měly být docela příjemné, kolem 20 stupňů.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Jasně, jsem váš nejlepší parťák, tak to tak berte. A už za chvíli si se mnou zahrajte City Quiz. Když vám ho nabízím, to byste byli blázni, kdybyste nebrali, jo? Tak už za pár minutek dáme si tentokrát soutěž o, myslím si, že velmi kvalitní hudební vstupenky. Víc zatím nenapovídat. Dáme si Imagine Dragons, dáme si taky Cyrilla anebo Nick Cayman. Skvělá muzika, která je pro vás připravená i po 10. hodině. Dobré dopoledne, Praho.

The Cayman, I Promise Myself. Poetika, anebo taky Wanted, Walks Like Rihanna. Další skvělá muzika a velké hity, které pro vás máme za okamžik. Přátelé, 10:45, za pár minutek, nejvyšší čas prosvištět si mozkové závity. A tento týden pro vás budu mít vždycky jednu hudební ukázku, ve které nám bude něco chybět. Opět jsem vycenzoroval část textu a můžu vám říct, že písnička je od Kateřiny Marie Tiché. Tak dobře poslouchejte a jestli znáte správnou odpověď, 777 937 777.

0: celou Prahu. Let's go.
1: Jinak ta písnička se jmenuje Zničená zem, to asi všichni víme. A čím je zasypaná? No, já myslím, že to je celkem jednoduchý. 777-937-777. Co vám bude odměnou, přátelé? A velký koncert, který se koná v Lucerna Music Baru, kde vystoupí Kateřina Marie Tichá. Po rychle vyprodaném koncertu v Lucerna Music Baru na 5. října přidává další, odem později. To znamená, že přátelé, my vás tam dostaneme do Lucerny na Kateřinu Marie Tichou, jo? Dvakrát lístky, takže držíme palce, můžete tam vyrazit, když samozřejmě budete znát správnou odpověď. Tak co, víte? Jestli ano, berete telefon do ruky a píšete 777-937-777.
0: Dopolední kvíz Hit Radio City.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Přátelé, kamarádi, není nic lepšího, než když chodí hromada těch zpráv. Navíc téměř z 99% jsou to správné odpovědi. A tak je takovou mojí milou povinností postavit vás všechny na ten piedestál. Evík, Lukáš, Lucka, Lenka, Jirka, Radka, Martina, Jana, další Lucka. Dneska jako hromada správných odpovědí, nekončíme, jo? Zlata, Petra, Mirka, taky Iva, Terka, Kateřina, Martina, Móňa, Ivča, Roman, Iva, Katka nebo Jana. Ti všichni to dneska zvládli. A tímto vám patří obrovský dík. Protože vy jste si na začátku týdne rozcvičili svůj mozek. Včetně Ivany, kterou mám teď na telefonu. Ivanko, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak se máte, pracujete?
1: Pracuji, ale tak chvilinku jsem si našla.
0: To je dobře, to je
1: jako
0: dobře.
1: Jako na koncert? Když je ta šance?
0: Vy jste měla obrovskou radost, když jsem vám telefonoval, což je dobře. Kdy jste naposledy něco vyhrála?
1: Já vůbec nevím, jestli jsem někdy něco vyhrála.
0: Nepovídejte. Tak o to větší radost určitě budete mít, že vás pošlu na koncert Kateřiny Marie Tiché. Ještě to nemáte v kapse, jo? Protože my jsme tady měli krátkou ukázku, ve které já jsem něco vycenzuroval. Je tam takový ten zvuk, jak nám tam chybí část textu. Pojďme si to poslechnout.

0: no jasně, popelem. Takže správná odpověď je tady. Máte naprostou pravdu. A jak moc se těšíte do Lucerny, co?
1: Neskutečně, fakt neskutečně.
0: Kterou písničku od Kateřiny máte nejradši?
1: Asi právě tuhletu.
0: Jo, no tak.
1: Jako ještě trošku chvilku byste to pouštěla, já to budu zpívat, takže a to nechcete.
0: Dobře, dobře. Tak si to nechte do ty Lucerny, moc si to užijte, máte dvě vstupenky, já myslím, že to bude krásný, protože byl jsem na několika jejich koncertech a vždycky to bylo skvělý, až jsem měl někdy husí kůži. Tak,
1: moc se těším.
0: Hezký den, dneska v práci, nějak to zvládněte, nemáte to dlouho, že jo?
1: Ne, jenom tak asi do 3-4.
0: No, tak to je dobrý, to už je v podstatě za chvíli. Užijte si koncert a budu se zase někdy těšit, jo? Mějte se krásně.
1: Také. Naschledanou, hezký den všem.
0: Taky, naschle. A další příležitost, jak s námi hrát City Quiz, zase zítra po 10. hodině.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: Stavby time!
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: se Zarou Larsson u nás na Hit Radio City. No a pojďme zrekapitulovat, protože my pro vás máme spoustu peněz.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, 7 hodin a 10 minut je ten správný čas. I dneska jsme zvonili ve vysílání Hit Radia, ale přátelé, nikdo si pro výhru nepřišel. To zabolí. Nicméně pro vás to samozřejmě znamená, že zase o tisícovku navyšujeme. To znamená, jestli jsme dnešní pondělní ráno hráli o šestku, zítra pro vás máme 7 000 korun a ty peníze můžete mít právě vy. Stačí, když se zaregistrujete u nás na webu hitradiocity.cz, napíšete tam, kde tak jako zhruba se pohybujete, u jakých dveří v 7 hodin a 10 minut jste. No a když se na vás usměje štěstí, vybereme vás, tak zásadní je, že budeme třeba zítra stát třeba před těmi vašimi dveřmi. Stačí dobře poslouchat Hit Radio, hned po ránu snídaní šampionů, v 7 hodin a 10 minut zazvoníme a vy máte 30 vteřin na to, abyste seběhli dolů, otevřeli dveře a čekali, jestli tam zrovna není hlídka Hit Radia, která má v ruce 7 000 korun. A nezapomeňte, že na konci září pro někoho z vás, kdo se zaregistruje a hraje s námi, budeme mít ne 7, ani 10, ale rovnou 50 000 korun. A to už je teda pěkný balík peněz.

Nádherná píseň. Lady Gaga. Posloucháte Hit Radio City, 10:45. Přátelé, já bych dneska nesměl zapomenout na jednu zásadní věc, jako pro mě určitě, protože dneska je 14. září a 81. narozeniny slaví jako vynikající skladatel populární a filmové hudby, taky herec, určitě komik, klavírista par excellence, pan Jaroslav Uhlíř. Na jeho písničkách, já jsem vyrůstal. Stejně tak jako se Zdeňkem Svěrákem, díval jsem se na Hodinu zpěvu, že jo, tu dávali na televizi. Mimochodem, Jaroslav Uhlíř, samozřejmě zásadní hudba k filmům Adží duchové, Vrchní prchni, Lotrando a Zubejda, Z čerty nejsou žerty. Říkám neštěstí. No a naposledy, jestli jste viděli Tři bratry, tak ta muzika je taky jeho. Nemít srdce. A když si potom ještě vzpomenete na hit Šarádu, kterou uváděl tehdy s Karlem Šípem, jsou legendární scénky. Takže panu Jaroslavu Uhlířovi samozřejmě poklona. Já jsem ho několikrát uváděl i na velkých jako hudebních festivalech. Si to představte, že tam máte ty kabáty, že jo, Tři sestry, takový ty jako rockový kapely. A mezi tím vždycky vystoupí Jaroslav Uhlíř. A má jako obrovský aplaus a narváno před pódiem. Protože ty jeho písničky prostě všichni známe jako od začátku až do konce. Takže panu Uhlířovi jen a jen to nejlepší a krásné 81. narozeniny. Za pár minut u nás Eva Farná nebo Hunter X.

0: krásným duetem Evy Farné a Miraje jsme se dostali až k 11. hodině. Tohle je Hit Radio City, Coldplay a David Guetta vás čekají už za chvíli. Pojďme na silnice, erudovaná pražská informační buňka Lucky Daňkové.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré pondělní dopoledne. Plzeňská ulice v křížení s Musílkovou, hlásíte komplikace. Ve směru do centra došlo ke kolizi motorky s autobusem, provoz je omezený částečně. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Pražský okruh, 25. kilometr, ve směru na D1 na úrovni z Ličína bourala dvě osobní auta, blokují jeden pruh a počítejte s komplikacemi také na úrovni Černáku, pokud jedete na letiště k Beli, případně pak míříte v opačném směru na Dolní Počernice. V oblasti nabíráte zpoždění kolem 10 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Rádia.cz Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Autobusy 145 budou mít o zastávku víc. Linka, která od poloviny srpna jezdí mezi Čimicemi a Dejvicemi přes Blanku, bude od 29. září zastavovat také na zastávce Kuchyňka v ulici v Holešovičkách. Prosadila to Praha 8. Zlepší se tím dopravní obslužnost významného univerzitního areálu na Pelsty-Rolce. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat s premiérem Andrejem Babišem. Sejdou se na Pražském hradě a tématem bude zahraniční politika, aktuální témata a účast na valném shromáždění OSN. Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů, kterého se oba politici zúčastní jako klíčníci. Hladina upouštěné Slapské přehrady v neděli večer klesla pod hranici 267,5 metru, dosáhla tak kouty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z informací povodí Vltavy. Důvodem upouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho. Fotbalisté Sparty porazili doma v 8. kole první ligy Jablonec 2-0. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou osmí. Záložník Pražanů Roman Macek je rád, že tým navázal na pohárové vítězství 5-0 nad Žižkovem v minulém týdnu.
4: Před zápasem vlastně se Žižkovem jsme si řekli, že do té repre pauzy musíme být v každém zápase úspěšní a jsem rád, že se nám to povedlo a teď nás čekají dva zápasy, které musíme zvládnout. A určitě to nebylo jednoduché období, jsme si to všichni vědomí, ale myslím si, že tohle je ta nejlepší odpověď a jsem moc rád, že jsme to zvládli za tři body a hlavně i jakým způsobem jsme to zvládli za ty tři body.
1: Pražský rival Slavia v 8. kole první ligy zvítězil 2-0 v Teplicích a vrátil se do čela tabulky o bod před Liberec. Většinou proměnlivá oblačnost, postupně odpoledne se dočkáme i sluníčka, tedy většinou polojasno oblačno, maximální teploty kolem 20 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
3: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, přátelé, to nejlepší, co vás mohlo potkat. Jako nic lepšího už dneska nezažijete, než dopoledne tady u nás na Hit Radio City. Se hrozně mračila, jakože bys mi to nevěřila skoro.
1: Ne, já ti samozřejmě věřím, všechno, co říkáš, je absolutně pravda.
0: To je dobře. 3 minutky po 11. hodině, dáme si za pár minut zase výlet do ulic hlavního města. Dáme si našeho pražského uličníka. Tentokrát je to vlastně celá čtvrť v Praze. Je to ideální místo, kde by mohla žít Jiřina Bohdalová.
1: Taky mě to napadlo.
0: Že jo? Je to Bohdalec v Praze, takže tam se vydáme za chvíli. Možná byste nevěřili, podle čeho se to jmenuje. Já už to vím, ale řeknu vám to už za pár minutek. Tady jsou Coldplay a Paradise a za pár minut taky David Guetta. Dobré dopoledne, Praho.

David Guetta, Alphaville a Ava Max. Dohromady jejich nová verze slavného hitu Forever Young. Pink si dáme, taky Rihannu, takže velké dámy budou za pár minut. Ale přátelé, pojďme otevřít pražského uličníka, pojďme se podívat, jak to vypadá v Praze. Ano, ano, vždycky pravidelně dvakrát v týdnu vás vezmu do ulic či přímo do Prahy, abych vám vysvětlil, proč se některé části, ulice, náměstí jmenují tak, jak se jmenují. A dneska vyrážíme na místo, které většina z nás určitě zná, hlavně tak, že kolem něj třeba projíždí, jo? Bohdalec. Základnou dnešního pražského uličníka může být třeba ulice Na Bohdalci. Takže jsme na Praze 10, na pomezí Vršovice a Michle. Dole máme Bohdaleckou, taky ulici U Plynárny, Chodovská a tak dál. Máme tam železnici, poblíž máme i jižní spojku. Ale pozor, když vystoupáte úplně nahoru, najednou se ocitnete mezi vilkami, zahradami a zelení. Bohdalec je se svými 273 metry nejvyšším místem celé Prahy 10, což teda pravda nezní jako Mount Everest, ale pro představu je to pořád výš než jakýkoliv bod třeba v Dánsku nebo na Maltě. Jenomže Bohdalec se původně vlastně vůbec nejmenoval Bohdalec. Starý název pro kopec byl Sychrov. A kolem roku 1840 byly na vrchu převážně pastviny. Zalesňovat se tam začalo někdy na přelomu 19. a 20. století. Jméno Bohdalec se podle Prahy 10 začalo používat až ve 30. letech minulého století. Jenomže proč? Z jakého důvodu? Odkud to vlastně vychází? Tak přesně na to si posvítíme už za chvíli. Jestli bydlíte někde na Bohdalci, či snad poblíž, jezdíte tam, pracujete, dejte vědět, čekám na vaše zprávy na 777 937 777. A dnes v pražském uličníkovi rozebíráme Bohdalec.

s Rihanou, Please Don't Stop the Music, dopoledne u nás na Hit Radio City. A taky vaše zprávy, Petra napsala na 777-937-777. Kubo, přes Bohdalec jsem jezdila autobusem 14 let do práce z Hájů směrem na Floru. A hezký čas to byl. Ano, dneska nás pražský uličník zavedl na Bohdalec. Přátelé, podle čeho se to teda jmenuje Bohdalec, jo? Kopec se totiž až do 30. let 20. století jmenoval oficiálně Sichrov. Současný název získal podle nově vznikající okolní zástavby a taky ulic, jejichž pojmenování bylo inspirováno českými mimopražskými geografickými názvy, takže podle nějakých jiných obcí po republice. Tím pádem se musíme přesunout do okresu Žďár nad Sázavou, kde najdeme obec Bohdalec. A ta vysvětluje svoje jméno tak, že má původ ve staročeském osobním jméně Bohdal, což prý znamenalo bohem daný. Takže samotný význam názvu vyjadřuje něco jako vesnice lidí Bohdalových, jo? Prostě ideální bydliště pro Jiřinku Bohdalovou. Ve svazcích a pod Bohdalcem začaly ve 20. letech vznikat taky nouzové kolonie. Praha tehdy měla po první světové válce opravdu obrovský nedostatek bytů a lidé si tak na periferii stavili obydlí prakticky z toho, co bylo po ruce, jo? Prkna, cihly, plech, nějaký ten vyřezený materiál. Část domků neměla dokonce ani vodu, ani pořádné hygienické zázemí. A přesto dobový reportér tehdy popisoval záclonky v oknech a zahrádky, spoustu pugétů a tak dál. No a pozor, tenhle zvláštní svět se později dostal dokonce do jednoho z nejslavnějších českých filmů. Možná, že už tušíte a my v tom budeme pokračovat. Dnes jsme na Bohdalci, pražský uličník vás tam vezme a já vám vysvětlím, kde se vlastně tahle čtvrť vzala, jak to tam vypadalo a v jakém filmu se nakonec objevila. Poměrně podstatná její role. Posloucháte Hit Radio City, dáme si Linkin Park a za chvíli Tomáše Kluse.

Tomášem Klusem dopoledne na Hit Radio City a s Katy Perry anebo Teddy Swimsem za pár minutek. Pojďme ale dokončit ten náš příběh, pojďme dokončit Bohdalec. Pražský uličník nás tentokrát vzal nikoli do ulice, ale rovnou do celé čtvrti, takže končíme dneska na Bohdalci. No a jestli vám zdejší svět těch nouzových domků, železnice a takové periférie něco připomínám, tak jste možná na správné stopě. Obecná škola. Ano, Zdeněk Svěrák vyrůstal právě v prostředí té pražské periférie kolem Bohdalce a Slatin. No a zdejší svět se potom stal jedním ze zdrojů jeho vzpomínek. Dneska je Bohdalec vlastně takový ostrov uprostřed Prahy. Z jedné strany tam máte kolejiště, z druhé strany máte jižní spojku, průmyslové areály, zahrádky, staré domky, vilová zástavba, nahoře je les. No ale to se teď bude měnit. Oblast Bohdalec Slatiny patří prý mezi největší transformační území Prahy. Město dlouhodobě plánuje celou tu proměnu Bohdalce, a to v novou městskou čtvrť. Počítá se tam prý i s novými dopravními vazbami a taky, pozor, připravovanou tramvajovou tratí Bohdalec-Vršovice. Takže až pojedete třeba autobusem, pojedete přes Bohdalec, tak si vzpomeňte, že stojíte na nejvyšším místě Prahy 10, že se mu kdysi dávno říkalo Sychrov, že pod kopcem jezdily tunely vlaky, no a pak tady vyrostly nouzové kolonie a jejich svět se dostal až do českého filmu. Myslím si, že na jedno místo v Praze celkem slušný životopis. Tak tohle byl Bohdalec, přátelé. My se ve čtvrtek opět vydáme do ulic hlavního města, aby jsme zjistili, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Vždycky v pondělí a ve čtvrtek uličník u nás na Hit Radio City.

0: snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
1: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Tam první padla na 15 tehda.
0: Vy jste snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

když stále zamračená a taková, jakože každou chvíli dešťová Praha, tak Teddy Swims a jeho Lose Control právě teď. Skvělá to muzika. No, mám pro vás malé lákadlo na dnešní večer. Nezapomeňte poslouchat po 18. hodině, kdy vám opět odhalíme náš hudební archiv, a to z let 80., 90. a taky z milénia, protože nás čeká naše Hit Radio Classic. Po 18. hodině vám budou hrát ty největší hity, na které jste dost možná zapomněli. A je teda pravda, že řada písní měla takový ten jako velký nástup a někdy dokázali i víc, než si jenom myslíte. Třeba tahle píseň Runaway Train, tak díky ní se změnily lidské osudy a dokonce se našlo 21 hledaných dětí. Je to příběh z roku 1993, kdy se vrátili domů přes 20 pohřešovaných dětí. A jestli někdy budete mít čas, tak si o tom najděte informace, protože ten příběh je poměrně dlouhý, rozsáhlý, než bych vám to celé vyprávěl, ale opravdu takovou sílu má i píseň od kapely Sal Asylum a jejich Runaway Train. Malé lákadlo na dnešní večer, tohle je Hit Radio City a přeju vám dobré dopoledne.

0: s dobrou muzikou před polednem. Rose, Bruno Mars, Apaté, Apaté. Ode mě ještě do 12 taky Avicii anebo Victoria a Hotel California. No a to je vlastně všechno, co stihnu. Kuba Urban se s vámi loučí. Pomalu, ale jistě, 12. se blíží, to znamená srdcovky.
1: Ráno.
0: No a v těch srdcovkách budeme hrát třeba Amy Winehouse a její Back to Black. A to už za pár minut. Amy Winehouse by mimochodem dneska slavila svoje narozeniny, takže na ní vzpomeneme. Jirka Pelnář už je připraven, takže s ním samozřejmě už za pár minut. No a bude toho daleko, daleko víc. Já se budu těšit zase zítra, jo? Budu se těšit v 9 hodin a doufám, že se společně sejdeme na té správné vlně, to znamená na 937, a že ten dnešní pondělní den tak nějak jako zvládnete. Já doufám, že jsem vám dodal aspoň trošku energie. Tak se mějte krásně a zase zítra.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naše písničky.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, více aut hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol, ale také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice směrem k D1 po odstranění dopravní nehody. Zdržení kolem 5 minut je pak v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu dostal. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá v praxi, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
2: VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. Teď ještě pohled k nám. Letošní 20. ročník Noci literatury proběhne už v tuto středu 16. září. V Praze nabídne program od 18. do 23. hodiny, a to čtení současné evropské literatury v českých překladech na 23 netradičních místech v Holešovicích. Vstup na všechny akce bude zdarma. Více najdeme na webu.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Pondělní odpoledne většinou polojasné, oblačné, proměnlivá oblačnost, budou se rozpouštět mraky až k večeru. Maximální teploty kolem 20 stupňů a vítr slabý proměnlivý.

Je pravé poledne a také pondělí, začínají srdcovky na Hitrádiu, přeju krásný den. Ano, dneska je pondělí a pondělí už není pouze název dne. Pondělí je emoce, pondělí je přídavné jméno, sloveso i citoslovce. Když se dneska někoho zeptáte, jak se má a odpoví vám, pondělí, tak přesně víte. Takže snad toho dneska nemáte moc a jestli ano, chce to prostě jenom dobrý oběd. A po obědě taky dezert a kafe. A taky srdcovky na Hitrádiu. Ty začínají tedy právě teď a stylově začneme s zpěvačkou September, když máme venku ten September. Tak ještě jednou, pohodové pondělí s Hitrádiem.

0: kalendáři září, v rádiu září a venku taky září.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla září, tedy zpěvačka September, která zářila chviličku tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 1 ve 12 hodin a 7 minut přesně. A my půjdeme do armády. Ano, je to mimochodem 21 let, co máme v Česku profesionální armádu. Kluci už nechodí na vojnu a mladí tak pomalu ztrácí disciplínu i úctu k autoritám, to tak je. Ale na druhou stranu, za mě, zase nestrácí po škole 2 roky života. No a tak se ptám, pánové, co jste byli na vojně? Jo, úplně na rovinu. Úplně na rovinu, jak vzpomínáte na vojnu? Šli byste do toho znova, teď s těma zkušenostma? A nebo třeba jenom na kratší dobu, na rok, na půl roku? Máte nějakou historku z vojny? To většinou jsou nejčastější historky, když se takhle jako chlapy potkají, většinou vzpomínají právě na vojnu. Tak dejte vědět na 777-937-777 a dámy, vy klidně můžete se zapojit taky. Chtěl bych vědět, jestli si pamatujete, když ten váš šel na vojnu, jestli vám vydržel vztah, jak se to vnímali, tak mi napište zprávu nebo pošlete hlasovku, ať už to bude nějaká historka nebo jenom názor na vojnu. Dáme si dneska tady takový jako trošku zelený téma, vojensky zelený. A k tomu tak si taky dáme píseň od skupiny Status Quo, In the Army Now, což je píseň z roku 1986 a to je docela paradox, protože právě ročník 1986 je první ročník v Česku, co už nešel k odvodu. Tak teď tady na Hit Rádiu jdeme tak trošku do pozoru, můžeme salutovat Status Quo, In the Army Now, srdcovka číslo 2.

0: Shania Twain na Hit Radio jako třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Co aktuální píseň podle toho názvu Man I Feel Like Woman, tedy chlapec, cítím se jako žena. V dnešní době identifikování se jako různý pohlaví, reoperací pohlaví a tak opravdu docela aktuální. I když teda Shania Twain v této písni to opravdu myslela úplně jinak. Dneska neprobíráme přerod z žen na muže nebo vráceně, ale z kluků na chlapy. Jak vzpomínáte na vojnu, jsem se ptal v dnešních srdcovkách. Honza píše, hele, vojnu jsem nesnášel, ale s odstupem času musím uznat, že to nějaký efekt mělo, zocilil jsem se, ale opravdu to bylo zbytečně dlouhý, stačilo by půl roku a myslím, že by na půl roku měli jít opravdu všichni. Další zpráva, ta je i od vás, dámy. Jana píše, ahoj, já jsem měla manžela na vojně v Pardubicích a každý den jsem mu psala dopisy. 700 dopisů jsem mu napsala. Bohužel už není mezi námi, ale byl moje láska největší celoživotní. Zdraví Jana. Tak děkuju za tuhle zprávu. Koukneme taky na hlasovky.
3: Ahoj, tady Tomáš. Šel bych zase na vojnu, byla tam sranda. Sloužil jsem u velitelský zabezpečující letky Miškovice PDO 8407 a bylo to fakt super, ale taky zařezávačka. A pak na velitelství územní obrany 8529. A tam to bylo taky super. Takže a ty malý bych tam nakopal, protože to je samej metrouš, samej slaďouš, ale tam já bych jim měl takový čočky, kde jich byly jejich mázlo, že by čuměli jak banán na nový vrata. Tak zatím čau.
0: Děkuju. Jako kdybych byl na vojně najednou. Úplně to slyším. Tak, další zpráva. Ahojky Super Radio, já jsem se seznámila s vojákem z posádky ze Stříbra a vzala jsem si ho i za manžela. Vydrželo nám to 20 let. Krásný jeden rok života, seznamování a čekání, zda to vydrží. Ráda na to vzpomínám. Tak ty vzpomínky dámy mají určitě trošku jako jiný než chlapy. Někomu ta vojna vyhovovala, chápu, že někdo se tam i bál, což Tomáš je takový jako jasný důkaz asi proč. A jak vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď Amy Winehouse.

0: Where is the love? Je 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední srdcovka, za chviličku srdcovka na přání. Ještě uzavřeme téma vojna. Vojna není kojiná, to tak, jako se vždycky říkalo, a to platilo. Mám tady zprávu od Lukáše, který píše: čau, na vojnu vzpomínám v dobrým, i když myslím, že to někdy byla ztráta času plnit úplně nesmyslný rozkazy, jenom proto, že je to rozkaz, to bylo stupidní. Ale taky mě to zocelilo, to jako jo, souhlasím, že bych tam dnešní mládež na pár měsíců poslal. Taky jsem sloužil ve Stříbře, tak zdár. Lukáši, díky za zprávu. Tolik dneska k vojně a vašim vzpomínkám. Přišlo mi tady ještě spoustu jako různých historek, ale to by bylo fakt jako udělat si nějaký hodinový podcast, jak bylo na vojně. Na to bohužel nemáme čas, protože musíme dát taky prostor i vám, kdo byste si chtěli zahrát dneska srdcovku na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Napište mi, co byste chtěli slyšet, nebo klidně pošlete hlasovku, to nechám na vás. Za chviličku si dáme srdcovku na přání.
1: Hit Radio.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio. Teď akorát tady koukám na Instagram Poetiky a mají tam nějaký jako záznam z koncertu, který se jim fakt vydařil a píšu tady jako, že tohle pro ně bylo naprosto strhující. A říkám si, já jsem ještě asi nikdy nebyl na koncertě.

0: skupiny Poetika. Tak pokud to máte úplně stejně, možná bychom si mohli dát nějaký předsevzetí a třeba to příští rok změnit. Ať podpoříme taky ty český umělce, nejenom ty úplně ty největší český umělce, ale i tady ty kluky, který tu hudbu taky dělají, protože je to baví. Poetika a blízko, další tedy hit tady u nás na Hit Rádiu. Do 13. hodiny stihneme ještě například Lady Gaga, nebude chybět ani Kamarád. Ve 14 hodin nejnovější zprávy, tedy ve 13. Ale bylo by to dobrý, ne, kdyby už byly dvě. Kdyby to pondělí utíkalo takhle rychle, vůbec bych se nezlobil, kdyby to šlo ob hodinu. Ve 13 hodin tedy nejnovější zprávy, to vám řekneme, kde se co děje a možná taky, jestli a který z politiků se bude veřejně omlouvat na sociálních sítích. Počkejte se na to.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selaví, tak to je poslední hit mezi 12. a 13. a my říkáme Selaví dnešnímu poledni, jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut hlásíte na úrovni Jesenice na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Popojíždíte také Pražským okruhem na úrovni Jinočan a Ořechu a více aut hlásíte také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil Pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil ze smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemusely. O co jde, popíše mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
3: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
2: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Na sociálních sítích o tom informoval Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Zemřel po těžké nemoci. Teď se ještě podíváme k nám. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do školy auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí, ale také rodičů. Děti získávají body za každou aktivní cestu do školy. Když už je potřeba dovést dítě autem, stačí podle pořadatelů zaparkovat o kousek dál a zbytek dojít pěšky.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Pondělní odpoledne většinou polojasné, oblačné, proměnlivá oblačnost, budou se rozpouštět mraky až k večeru. Maximální teploty kolem 20 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: A my pokračujeme dál. Pondělní odpoledne se ponese v duchu také předpovědi počasí, protože to všichni sledujeme. Na jednu stranu se na nás řítí informace o tom, že bude až 27 stupňů a že tady bude zase horko. Hned na to přijde nějaká šílená zase jako změna a budeme skoro mrznout. Tak co si člověk má vzít tento týden na sebe? I to budeme řešit dneska mezi 13. a 14. hodinou. Teď Dua Lipa.

Pitbull Back in Time na Hit Radio, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Máte doma gumovky? Jestli ano, tak super, protože ty se vám letos na podzim hodí. Asi to bude opravdu hit podzimu, protože to vypadá podle předpovědi, že místo procházek v křupavém, popadaném barevném listí, tak se budeme listopadu brodit bahínkem, protože má opravdu listopad celý propršet. Takže pokud jste přemýšleli nad novým kouskem do šatníku letos na podzim, asi bych začal u botníku, tady konkrétně u bot. A pokud na gumáky úplně nemáte odvahu to takhle nosit do práce nebo kamkoliv do města, chce to nějaký funkční bot. O tom žádná, s membránou a ideálně protiskluzovou podrážkou. No a i když se už možná dámy těšíte na svůj oblíbený svetr, že na čase ho konečně vytáhnout, tak nespěchejte, v říjnu ho asi tak moc potřebovat nebudete, protože podle předpovědi má být říjen doslova sluníčkový. Je to zvláštní, no, prostě každý z nás si pamatujeme doby, kdy normálně bylo jaro, léto, podzim, zima a teď už koukáme, že asi časem tu zimu úplně vyškrtneme a možná, že se ještě dožijeme i doby, kdy budeme střídat pouze dvě roční období a to léto a podzim. No, my si s tím nějak poradíme, ale jako co dám dětem do školky a do školy na sebe, tak to teda fakt netuším. A ještě navíc, kdo to bude platit. No, tak s tím vám můžeme pomoct. V naší hře Kdo pak to zvoní, jsou tam nějaké tisícovky, čekají na vás. Kolik přesně, to vám řeknu za chvíli. Teď Leony.

0: Alvaro Soler na Hit Radio, 13 hodin a 23 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku George Ezra, taky Disturbed. No a já se ptám, chcete 7000? Takhle, jenom tak jako na ruku? Není problém, ale musíte být zítra ráno v 7.10 doma. Jo, život není jednoduchý, takže buď budete muset vstávat dřív, a nebo přijdete pozdě do práce. Jedno z toho. Ale 7000 na ruku, to vám prostě nikdo jiný jen tak nedá, takže proto něco musíte obětovat. Přihlašte se do hry na našem webu, poslouchejte Snídaně šampionů a jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, utíkejte ke dveřím. Když otevřete v časovém limitu a my tam budeme stát, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Sát za 1 kg, kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

George Ezra na Hit Radio Dance All Over Me. S váma Jirka Pelnář, pročítám si tady zprávy, které píšete v průběhu odpoledne. Terka mi napsala před chviličkou, Jiříku, to mi ani neříkej, že bude celý říjen teplo. Já se těším celý rok, až vytáhnu svůj kardigan. Miluju podzim, knížky a dýňové laté. Terka. Tyjo, Terka, kardigan.

neměl jsem to v plánu, ale když teda oblíbený svetr, cardigan, tak si dáme švédskou skupinu Cardigans, tedy svetry, která vydala nádherný hit, jmenuje se Love Fool, a ten opravdu podle mě zní jako definice toho krásného podzimu. Takže tady pro vás, pro deštníky, hezký slunečný podzim.

Cardigans, Loveful, trochu podzimní hit pro všechny deštníky. A že vás je, teda, že vás je, ale není vás tolik jako slunečníků. Takže vítám tedy u nás v našem vysílání vás všechny, kdo máte rádi sluníčko a teplo. Tady jedna moc hezká zpráva. Jedině slunečník, deštníky si stržte zpátky do stojanu. Luky, nádherná zpráva, nádherná. Ale nebudeme se hádat o počasí, ne? Na druhou stranu, i my si, co máme rádi to sluníčko, tak si ještě užijeme, protože opravdu babí léto se má v říjnu vrátit. Tak, dost počasí, dáme si i další hity, za chviličku ještě David Guetta, taky Christina Perry s hitem Thousand Years, což je taky krásná balada. A ve 14 hodin nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone, tedy pryč, pryč, pryč. No pryč je i druhá odpolední hodina, tak jdeme do té třetí, začínáme nejnovějšími zprávami, podíváme se na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony teď mírnější, aktuálně projíždíte centrem bez zásadnějších komplikací. Více auta jste hlásili na Pražském okruhu na úrovni sjezdu z D5 a pak v okolí Černého mostu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Jejich průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se tak Čechům vzdaluje. Ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
3: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace tříletá, protože jednoletá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
2: Dále je možná i pětiletá fixace, ta nabízí většinou větší jistotu, podle Kovandy za ní ale můžeme zaplatit zbytečně vysokou cenu. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Na jejich navýšení na 75%, se kterým počítá programové prohlášení vlády, nebylo dostatek zdrojů, řekl to dnes před jednáním kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se Česká televize také představila aktuální znělku soutěže. Jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Teď ještě pohled k nám. Praha získá od developerských firem příspěvky na vybudování infrastruktury pro bytové projekty na Praze 15 a 9. V případě projektu Měcholupy City město a radnice získají dohromady 152 milionů korun. U projektu metra Českomoravská půjde o částku 204 milionů. Více na webu Prahy.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Odpoledne nad Prahou a v okolí většinou polojasné oblačné, vyloučena není ještě přeháňka. Je docela větrno, fouká chladnější vítr od severozápadu a teploty kolem 20.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Pondělí odpoledne pokračuje dál, přeju pohodový den, doufám, že už toho nemáte v práci na sobě tolik naloženo. Tím, že jsou 2 hodiny, tak si opět budeme povídat, jak je naším dobrým zvykem tady naprosto bez obalu. Na Hit Rádiu čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit, dáme jeden hit a pak se vrhneme na dnešní téma. Bude se týkat opět rodinných vztahů, takže velmi tenký led. Teď David Stipka a Eva Farna.
5: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci, možná jen ty, co už se po ně...

0: Tak trochu žádlivý David Stypka a Eva Farna na Hit Rádiu. Dobré ráno, milá.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady téma pro dnešní den, takže pojďme rovnou na to.
1: Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku, velké číslo, 78% chlapů v Česku, sami nenakoupí v potravinách, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se své polovičky na radu. Tak co? Je to taky u vás doma? Předpokládám, že asi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777, teď dámy budete psát především vy. Je to jako naprosto normální? Já si teda trošku myslím, že těch 78% je ještě malý číslo. Sám nad tím přemýšlím a říkám si, jasně, tak když mám ten seznam, co mám všechno koupit a vidím tam, že tam je napsáno smetana na vaření. A teď já přijdu a teď za prvý teda nevím, kde to je. Za druhý, když už to najdu, tak tam není smetana na vaření. Jedna. Ale tam jich je několik. A jedna má tolik procentuku, tady ta má zase jiný procentuku, tady ta je bezlaktozová, tady ta je maková, taková, modrá, červená, žlutá. Já vlastně vůbec netuším. Ale mám napsáno smetana na vaření. Tak co udělám? Buď to koupím a trefím se, což se většinou nestane, a nebo prostě zavolám domů. No, a pak je to samý s moukou, že jo, a s další a dalšíma věcma. Tak je to takhle naprosto normální i u vás doma. Mají v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? Dejte vědět. A chlapi, klidně napište i vy, jak je to ve vašem případě. Jestli jdete nakoupit a jste si stoprocentně jistí, nebo se radši zeptáte někoho jiného, anebo prostě voláte domů.

0: Warren nám udával rytmus dnešního pondělního odpoledne na Hit Radio. Bude 14:15.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku sami nenakoupí, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se svojí polovičky na radu. Je to tak, anebo ne? Jaké jsou vaše zkušenosti? Posíláte zprávy na WhatsApp 777-937-777. Lucka píše, tak můj muž vaří, tak nemusí volat, takže nezapadá do statistiky. Lenka, přesně, pokaždé, když jde můj manžel nakupovat, rovnou si zapínám vyzvánění, protože pravidelně volá. A ne jednou, když nezavolá, tak většinou něco zapomene koupit. Dobrý. Michal píše, že to je super téma a píše, jako takové základní věci jako smetana, to vím. Jediný, na co se ptám, je, když mám koupit nějaké dámské potřeby, kterým rozumím asi tak jako ženám samotným. Ale je pravda, že voláme většinou domů, ale to spíš z důvodu, že objevím něco, co nebylo na seznamu a chci se zeptat, jestli to můžu koupit, jestli je o to doma zájem a využití. To je taky dobrý. Ne, jsme tak normálně dospělí lidi a stejně voláme domů a zeptáme se, jestli to můžeme koupit nebo ne. To je vtipný. Terka. Ahoj, u nás to vůbec pravda není. U nás nakupuje manžel cestou z práce. Maximálně se zeptá, jestli nám doma něco náhodou nechybí, co bychom potřebovali s dětmi přes den. Jsem na rodičovské dovolené. Nákupy jsou v jeho režii a já jsem za to vděčná. Já vařím převážně v týdnu a on většinou o víkendech. Přehled má tedy i on, neměnila bych. Další zpráva. Ahoj, můj manžel taky volá. Vždycky se tomu směju, on je naštvaný, že musí volat. Už mu většinou posílám do telefonu i fotku, jak to vypadá. Naposledy volal kvůli olivám teď o víkendu, napsala jsem kup olivy a on mi volá jaké, jestli s peckou, s mandlí nebo papričkou. A tohle chápu. Tohle na rovinu chápu, protože tohle je špatně zadaná informace. Kup olivy. To je přesně ono, ale jaký? Zelený? Černý? V plechu? Nebo ve sklenici? Velký? Malý? To je přesně ono. Ale pořád je to jeho chyba. To je jako o tom žádná, jo? Pořád je to jeho chyba. Jak to teda je u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? 78%. Je to trefný číslo. Uvidíme za chvilku.

0: Rage Platin Fight Song na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 78% chlapů v Česku tak neumí nakupovat samo, stále si volají domů o rady. Tak ještě tady mám vašich pár zpráv, stihneme i jednu hlasovku. Tady je od Ivči zpráva. Ahoj, nakupuju radši sama, neb když pošlu manžela, přinese tak polovinu toho, co jsem chtěla, a tomu už dávám i zakroužkovaný leták a nákupní seznam řadím podle uliček v obchodě ve směru nákupu. Wow, ale tohle teda musím ocenit, to je fantastický manuál. Velmi dobrá inspirace pro vás, pro ostatní dámy. Co hlasovka?
2: No ahoj, ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, tak ten nechodí nakupovat, takže nakupuju já. A když jde on, no tak to je katastrofa. Hele, to mi volá každou minutu, snad co je v krámu, kde je tohle, co potřebuješ a kde je tamto a pak ke konci, když už jde k autu s nákupem, to si děláš srandu, že je to tak drahý. No, takže takhle, no. Čau, hele, Zdenka.
0: Výborně. A Petra ještě tady posílá. Můj manžel chodí nakupovat tak jednou týdně a to už opravdu musí být, aby mi zavolal. Je pravda, že doplňuje obvykle zásoby, které se nemění. Pečivo, ovoce, zelenina, jogurty a zná preference dětí i moje. Pro nákup na víkendové vaření, ale chodím většinou já sama, abych ho od toho nakupování neodradila právě tou bezradností mezi regály. No tak pojďme to teda rozseknout. 78% tvrdí
1: vědci.
0: A já po sečtení tady všech vašich zpráv musím říct, že asi v tomto případě mají
1: vědci
0: pravdu. Myslel jsem si, že to bude víc, že to bude tak 90%, ale vypadá to opravdu na těch 75%. Tak není to vlastně jako tak špatný. Jo? 25% chlapů nezavolá. Jsou si 100% jistý. To je dobrý číslo.

Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
1: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Ta první padla na 15 tehda.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Rihanna na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Jako další hit takhle na pondělní odpoledne si dáme něco na probuzení. Avicii, Hey Brother. Avicii je DJ, který dokázal neuvěřitelnou věc a to spojil vlastně techno a country. Hey Brother je nádherná píseň, kde

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Hodiny a souhvězdí na Hit Rádiu přesně ve 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního pondělního odpoledne a naše rádiové souhvězdí se na vás zase těší od 15 hodin. Odpolední show Hit Rádia 15 až 18, nenechte si to ujít. Do té doby One Direction, taky Coldplay.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: tonight.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích počítejte s více auty na Černiáku, pokud jedete dál na Štěrboholskou, kvůli pracím na silnici na úrovni Průmyslové nabíráte zpoždění kolem 5 až 10 minut. Více aut kvůli pracím na silnici pak hlásíte také z Pražského okruhu na úrovni Jesenice, tady popojíždíte kolem 5 minut a pozvolna zesiluje provoz také v okolí Motola, v Bělohorské ulici a také na příjezdu ulicí v Holešovičkách. Vaše dopravní info dál volejte na 777 37 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo.
5: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16, je 15 hodin, pardon, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Na Vítoňském mostě bude rušno, některé jeho části je potřeba zpevnit. Práce začnou tento týden, potrvají 6 týdnů a omezí pohyb pěších na přilehlých lávkách. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
2: Konkrétně dojde k očištění a vystužení vybraných míst uhlíkovými lamelami lepenými přímo na ocelové konstrukce. Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu.
1: Na most může momentálně vjet pouze jeden vlak a jeho rychlost je omezená na 20 km v hodině. Autobusy 145 budou mít o zastávku více. Pelinka, která od poloviny srpna jezdí mezi Čimicemi a Dejvicemi přes tunel Blanka, bude od 29. září zastavovat také na zastávce Kuchyňka, ulici v Holešovičkách. Prosadila to Praha 8. Zlepší se tím dopravní obslužnost významného univerzitního areálu na Pelc-Tyrolce. Kratom bude možné koupit až od 21 let. Prodej přes internet se zakáže, zpřísní se pravidla pro obchody. Vláda schválila svůj lex kratom na sociálních sítích, to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: City Extra.
1: Už v tuto sobotu proběhnou sousedské slavnosti Zažít město jinak. Podobu vytvářejí sami Pražané v daných lokalitách. Probíhat budou po celé metropoli, téměř v každé městské části, a to hned v několika ulicích. Veřejný prostor se otevře pěším a cyklistům a propojí se sousedské komunity. Detaily najdeme na webu zažitmestojinak.cz. Odpoledne už postupně polojasné, na večer skoro jasné, teploty příjemné kolem 21 stupňů, fouká ale chladnější, i když mírný severní vítr.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
3: Tak to máme, Luci, štěstí, protože jinak severní vítr bývá krutý, to my víme.
1: Ano, to už ta výleta samozřejmě, ale třeba se to k večeru uklidní a bude to fajn.
3: Krásný pondělní odpoledne vám i po 15. hodině přeje Jirka Pelnář. Je to tak, dneska si spolu odpoledne trošku protáhneme. A proč? No, protože pondělí. Ano, je pondělí a to je nejlepší den pro výmluvy. Nejde vám něco? Pondělí. Nechce se vám? Pondělí. Nepovedlo se vám to? Pondělí. Zapomněli jste vyzvednout děti ve škole a teď se pro ně vracíte narychlo zpátky? Prostě pondělí, tak buďte v klidu.
0: Hit Radio City.

Somebody That I Used To Know, posloucháte Hit Radio. Moc se to nedělá, není to moc populární, ale já to teď udělám a udělám to tady za celé naše Hit Radio. My děkujeme pražským policistům, jo? Opravdu děkujeme policajtům, protože včera ráno tak se pražská doprava proměnila v improvizovaný porodní sál, když budoucí maminka uvízla v totálně zacpaný ulici. Naprosto beznadějná zácpa. Naštěstí si jejího manžela všimla policejní hlídka, která zafungovala asi jako ten nejrychlejší taxík na světě. Moje teorie je taková, že policajti tyhle zásahy milujou víc než cokoliv jinýho, jo? Protože když se vžiju do jejich práce, tak celý den řešíš jenom pokuty, nehody, opilce a najednou si prostě superhero, co doslova veze život. Ten adrenalin musel být šílený. Manžel za volantem pravděpodobně viděl asi jenom bílou tmu a modrý světla blikající před ním. Tak tohle je asi jako ten moment, kdy jsi fakt rád, že ty kluky v uniformách máš. Jo, protože bez nich by to Mimčo mělo v rodném listě zapsáno střední pruh, směr centrum. Takže, pánové, děkujeme. Teď Krištof.

0: Together na Hit Radio City, 15 hodin 18 minut. Dneska je to přesně 119 let, co nám v Praze otevřeli první kino v Česku. 15. září 1907 Viktor Ponrepo zpřístupnil veřejnosti svůj biograf v domě u Modré štiky v Karlově ulici. Mimochodem ještě ten samý rok a vlastně i ten samý měsíc vznikly kina v Liberci a taky v Plzni, ale Praha byla první. Já teď asi budu trošku nostalgický, ale chybí mi fakt jako některá kina. Byly ty kina dobrý, popcorn, super, jasně, chápu ten zvuk, všechno jako parádní, ale to kouzlo malých kin, do kterých jsme jako děti chodili, nevím, to asi nic nenahradí. Alespoň takovou mám já vzpomínku. Tak je super, že některá malá kina ještě v Praze fungují a přežívají i v roce 2026. Tak vyražte na film. Dneska je proto ten nejlepší den. Do té doby si ještě poslechněte pár hitů, který tady pro vás chystáme. Na Hit Radio Benson Boone, Beautiful Things. A nebude chybět ani Armin van Buuren. Za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio City, tohle byl Benson Boone, frajer, co si dělá jeden backflip za druhým na pódiu. Vy nemusíte dneska skákat salta, nemusíte se úplně přetrhnout v práci. Přece jen je pondělí, máme před sebou celý týden ještě. A tak místo toho se můžete podívat na internet a koupit si lístky na Davis Cup. Už je máte? Jestli ne, je to chyba. Ale pořád to ještě stíháte, protože na zápasy našich proti Amíkům je prodáno zhruba 80% kapacity. Bude to fantastická atmosféra. Davis Cup se vrací do O2 Areny po dlouhých 13 letech. Já jsem měl možnost Davis Cup párkrát moderovat a je to skvělý. Je to fakt jako boží atmosféra, takže doporučuji. Kurt už je hotovej. Dneska by si měli kluci poprvé zatrénovat. Jinak se hraje samozřejmě v pátek a v sobotu. No a když půjdete, tak si na sebe klidně vemte i něco tenisového. Jo? Třeba zpěvačka Pink na sobě měla teď při finále US Open zelený kabátek, na který byly natisknuté postavičky tenistů při různých úderech. No, nebo si vemte něco normálního, teď když o tom tak mluvím nahlas, tak asi nechme výstřední outfity na celebritách a vy si vemte normálně jako klasické věci, ve kterých se cítíte dobře. Každopádně, když už byla řeč o zpěvačce Pink, dáme si ji právě teď i na Hit Radio City.

0: this is the end of me.
1: Black Bear at my worst na Hit Radio. This is the end. Ano, je to konec a vypadá to taky na konec jedné éry, protože Stardance tak bude na české televizi. Evidentně bude pokračovat dál, kdo ví, možná i v dalších ročnících, ale už bez oblíbené a musím říct legendární moderátorské dvojice ze Stardance, protože ti dnes na tiskové konferenci oznámili šokující zprávu, že vlastně už budou končit, že je to pro ně úplně poslední Stardance, kdy budou spolu moderovat. Tedy Tereza Kostková a Marek Eben. Co na to říkáte? Já si úplně říkám, kdo to bude dělat dál? Jako těch jmen je tady určitě jako spoustu, ale tady ty dva ve Stardance nikdo nedokáže nahradit. Ani nemůže. No zajímavý. Je to opravdu jako šok, se kterým diváci letos asi nepočítali. Na Hit Radio za chviličku ještě Sean Baker, taky Lenny. Nic, co by vás šokovalo. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Těším se na vás zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Opět tady na Hit Radio, kdy zítra budou znovu začínat srdcovky. Tak už teď můžete přemýšlet, co byste zítra chtěli nechat zahrát. Tak se

0: Hit Radio.
1: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Lady Gaga a Bruno Mars, Die With A Smile, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne, za chvilku 16 hodin, čekají nás Miraj nebo Flowrida, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V ulici k Barandovu před nájezdem na Pražský okruh směrem z centra, nehoda dvou osobáků. Silný provoz hlásíte v místě a po pojíždění kolem 5 až 10 minut. Komplikace jsou také v Bohdalecké před odbočkou do ulice u Plynárny směrem z centra. Taktéž kolize dvou osobáků, zdržení do 5 minut a komplikaci jste hlásili také na nájezdu na Baradňák z Dobříše, ulice směrem od Smíchova. Dejte pozor, dvě auta v sobě zablokovaly jeden jízdní pruh. Zdržení zatím nárazové, ale může dál v dalších minutách narůstat. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění Hornoměcholupské retenční nádrže. Její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění nádrže je pak v plánu příští rok. Praha 15 plánuje také úpravu okolního parku kolem nádrže. Po revitalizaci se má zvětšit na dvojnásobek. Bývalá knihovna Václava Havla, která se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu, začne hledat nového ředitele na podzim a oznámí také nové partnery. Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci používat jiný subjekt, který to bude, oznámí bývalá první dáma Dagmar Havlová až příští pondělí. Maso na vepřový řízek letos se pořídíme nejlevněji za posledních 5 let. Kilokyty stojí o pětinu méně než loni. Prodejci ji nabízejí v průměru za 98 korun. Důvodem je vysoká nabídka. Do Česka se totiž dostává velké množství vepřového ze zahraničí. Napsali to Novinky.
6: City Extra.
1: Na víkend se chystají kinodny. Vůbec poprvé se spojí 190 kin po celé zemi a nabídnou premiéry, filmové hity, ale také návraty klasik. V programu najdeme mimo jiné oceňované dokumenty Kdyby se holuby proměnily ve zlato a Bára Basiková. Pokračuje šéf asociace provozovatelů Kindan Krátký.
7: Praze to budou všechny multiplexy, Premier Cinema, Cinestar a Cinema City, ale zároveň i artová kina, především potom aerokina jako Světozor, Oko, Lucerna, Aero nebo Přítomnost, ale součástí akce je například i Edison Film Hub, Kino Pilotů, Kino Evald a spousta dalších, takže v Praze je určitě spousta možností, kam se o víkendu do kina podívat.
1: Vstupenka nás do zapojených kin vyjde na stovku a program najdeme na www.kinodny.cz. Dnešní odpoledne proměnlivé, postupně se dostáváme k polojasné, skoro jasné obloze. V průběhu dnešního dne by už pršet nemělo, fouká chladnější vítr a maxima pro dnešní odpoledne kolem 20 stupňů.
6: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 16:00, tak co, pondělí. Dobrý, zatím v pohodě. Hit Radio. Pondělky jsou těžký, to je jasný. Takže pokud se třeba za stolik nedaří, nevadí, to k pondělí patří. Ale patří k němu taky ty nejlepší hity. Právě teď jsou to Miraj a Vedle tebe usínám.

Flowrider a David Guetta, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. No takhle, každý Čech by je měl vidět aspoň jednou za život, to je jasný. Prosím vás, ve svatovítské katedrále se dnes po roce opět sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty, jak z Harryho Pottera. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko budou na Pražském hradě k vidění od soboty 19. září do pondělí 28. Jo, takže opět neúplně dlouhý časový úsek, doporučuji to zvládnout. Pokud jste je ještě neviděli, měli byste. Mně se na tom hrozně líbí ta stará mechanika, jo, že tohle zůstává tak, jak bylo. Žádné biometrické čtečky ani čipy, žádný otisky prstů nebo obličeje. Prostě 7 mužů a žen, co musí strčit fyzický klíč do jedné dírky ve stejnou chvíli. Představte si ten brutální stres, jo. Odcházíte z domu ráno a zjistíte, že jste ten klíč nechali v jiném saku třeba, nebo v jiný kabelce. Fuf, nechtěla bych. Do uší právě teď Taylor Swift a Opel Light. Bacha na klíče.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. A pro někoho možná ještě hezčí. Pozor, pozor, protože ano, za chvíli nás čekají nepoužitelný. A to znamená, že si můžete zahrát jedinou hru v českém éteru, kde je vlastně super, když jste úplně k ničemu. Jo? A to se vyplatí. Chcete, aby to někdo ocenil, že jo? Že zrovna třeba nemáte svůj den. Tento týden je ve hře rodinná vstupenka do pražské zoo. Fantastická věc, mají spoustu krásných zvířátek, takže ano, tam chcete a ještě k tomu zadarmo. Geniální. Jak se zapojit? Jednoduchý. Právě teď vemte telefony a napište na 777 937 777, jsem nepoužitelný. Jednoho z vás vyberu, půjdeme spolu za chvilku na otázky, 10 otázek, 10 špatných odpovědí a když budete rychlí, tak můžete vyhrát. Takhle snadný to je. Tak pište. Do té doby s námi třeba Leony nebo Linkin Park.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne všem. A je to tu. Teď je čas být k ničemu.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Další kolo nepoužitelných, první tento týden a celý týden hrajeme o rodinnou vstupenku do pražské zoo. Na telefonu už je dnešní soutěžící Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj, dobrý, dneska jsem zoba, tak dobrý.
0: Takže dneska pohodička. A co ty, jakoby, jak moc jsi ready na to, zkusit ukázat, jak moc jsi nepoužitelný. Jsi na to ready?
2: No, na minus 92%.
0: Tak to je samozřejmě perfektní, to se ti bude hodit. Čeká tě 10 otázek, 10 špatných odpovědí a v co nejrychlejším čase. A pozor, nesmíš nic říct dvakrát. Všechno jasný?
2: Ano.
0: No tak perfektní, tak jdem na to. Tak jo, Petře, spouštím stopky právě teď. V jaké zemi najdeme Buckinghamský palác? Dokonči pseudonym Lady.
2: Cože?
0: Dokonči pseudonym Lady.
2: Boty.
0: Jakou barvu má pomeranč?
2: Žlutou.
0: Hlavní město Česka je?
2: Legislava.
0: Jak dělá kráva?
2: Hav.
0: Doplň text, když nemůžeš, tak?
2: Tak si lehni.
0: Řekni maďarsky krásné pondělí.
2: Hezký ráno.
0: Jak zní motorka?
2: Hav.
0: Kdo zpívá v kapele Lucie?
2: Rel.
0: Kolik máš rukou? Hezky, pěkně. Tak co, jaký to bylo? Jaký to byl pocit? Hele, nevadí, ale za mě to bylo naprosto super. Uberu ti 3 vteřiny za to, jak jsme se tam nesešli na pseudonymu Lady. To byla Gaga původně samozřejmě. Tak tam ti ubírám 3 vteřiny a aktuálně jsme tak na 42 vteřinách a 2 setinách. Co ty na to?
2: To jde docela.
0: Jo, hele, rozhodně to není nejpomalejší čas, já si myslím, že to bylo dobrý. Hlavní je, jestli jsi to užil.
2: Jo, rekord mi nějaký 37 nebo 36 nebo jestli
0: ne, to ne, hele, rekord už je pod 30 dokonce, to už jsme jaký zvládli. Okay. Ale to jsou lidi, co jsou fakt úplně nepoužitelný, jo, to je pohodě. Každopádně, Peťo, teď ti nezbývá, než si držet pěsti, ať nikdo není rychlejší než ty, jo?
2: No. Děkuji.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, první kolo máme za sebou. No a zítra uvidíme, kdo z vás bude nepoužitelný.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

nosí, tak to je furt stejný, že jo? V podstatě je dobře, že má nějaký herecký zkušenosti. Jenom si představte ty billboardy, jo? Jak jdete okolo, koukáte, říkáte, ty já ho od někud znám, a pak si odmyslíte šaty a je to tam. Politika v Praze, to je prostě bizár, který nevymyslíte. Hity k tomu, něco příjemnějšího do toho předvolebního období, za chvilku tedy svým z Blink 182 nebo Shakira.

0: Expressem a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Shakira a Zoo, posloucháte Hit Radio City těsně před 17. hodinou. Za chvilku už s námi třeba Ray Dalton nebo Krištof a taky speciální host.
1: No a předtím vším ještě doprava a zprávy. Začneme na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Pokud míříte do Prahy po D5C, pouze kratší kolona na úrovni Rudné, ale pak na sjezdu na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu počítejte s 10 minutami v aktuální koloně. Popojíždí také Barandák a Dobřížská dál směrem do centra, a to kvůli dopravní nehodě. Ta vás brzdí i na sjezdu z Kbelské ulice, pokud jedete na Hloubětín. No a s 5 až 10 minutami počítejte také na Pražském okruhu na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. České korunovační klenoty v těchto chvílích vyzvedává 7 klíčníků, svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od zítřka vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je prohlédnou školáci, od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otvírá veřejnosti. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici, což je spojka mezi městem a dálnicí D1. Od pátku pak bude v plném provozu, do kolaudace zatím v takzvaném režimu předběžného užívání. Teď je průjezdná pouze s omezením. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. O2 Arena se chystá na zápas druhého kola kvalifikace Davis Cupu mezi českými tenisty a Spojenými státy americkými. Hrát se bude v pátek a sobotu. Pořadatelé na gumové zakrytí ledové plochy použili pěnovou vrstvu a desky. Popsal to šéf organizačního výboru Miroslav Malý.
5: Jsou tam speciální vlastně jakoby průduchy a zámkový systém. Ty průduchy jsou tam proto, aby když hráči vlastně došlapujou, aby ten vzduch odcházel, aby to bylo krásně jakoby měkký. A každá ta deska se do sebe zacvakne a ještě se vlastně zamkne takovým zámkem, aby se desky od sebe nerozjížděly, když hráči zaberou a tak dále.
1: Kapitán Tomáš Berdych je z nominací ve složení Jakub Menšík, Jirka Lehečka, Vít Kopřeva, Adam Pavlásek a Patrik Rykl spokojený. Další změny už neplánuje. A ještě pohled na oblohu. Dnes v průběhu odpoledne se postupně vyjasnilo, aktuálně polojasno, v noci nás čekají mlhy a dopoledne nízká oblačnost. Teploty klesnou na 10 až 8 stupňů a zítra úterý většinou slunečné s teplotou kolem 25.
3: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne s vámi Kateřina Pechová a pozor, za chvilku už ne sama, se mnou tady taky Richard Krajčo. Počkejte si, teď Ray Dalton.

0: Ray Dalton v éteru Hit Radio City, krásné odpoledne. A jak jsem zmínila, už tady ve studiu nejsem sama, se mnou je tady vzácný host Richard Krajčo, ahoj.
1: Hezký podvečer.
0: Takže zásadní věc, protože ty tu samozřejmě nejsi náhodou, není to tak, že bys jenom šel okolo a zastavil ses.
1: Ale jak se to vezme, skoro to takhle je.
0: Jako, ano, malinko to tak je, ale zároveň...
1: Já jsem vůbec netušil, že půjdu do éteru totiž.
0: No, já taky ne, když jsem dneska přišla, takže v pohodě. Každopádně, co je důležitý, tak tebe čeká a tvoji skupinu velká událost, protože vyjde nové album.
1: Já nevím, jestli to lidi ještě berou jako velkou událost, ale pro nás to je určitě velká událost a hrozně se na to těšíme. Za 4 týdny, 9. října, vyjde nová deska.
0: Dobře, a tak co můžeš říct? Jaký to bude?
1: Skvělý.
0: Tak to je strašně jednoduchý to říct takhle.
1: No, ale já si myslím, že je krásný pocit, když člověk natáčí to album, mm-hmm. pak ho na chvilinku odloží, protože už ho máme nějakou chvíli natočené, a třeba se k němu vrátí za měsíc, poslechne si to a řekne si, wow, jako povedlo se nám to a myslím, že se lidi mají na co těšit. Tak když tenhle pocit máš, tak si myslím, že je to prima a já ho momentálně mám.
0: No tak to je skvělý, to zní dobře. Takže dokážeš si už teď představit, že tam budou takový ty hity, který potom lidem zůstávají v hlavě jako earworm?
1: No, já si to dokážu představit a doufám, že to tak bude, ale třeba hned single, který právě ten den vypustíme do éteru a který se jmenuje Oblohy půl, si myslím, že je tou písničkou, která se vám může zarýt do srdce a zůstat tam navždy. Tak uvidíme. Ono samozřejmě ty pocity kapelníka a interpreta jsou jiné než třeba posluchače, ale velmi v to doufám.
0: Takže ten uslyšíme poprvé 9. října.
1: Ano.
0: A můžeš ještě říct, kolik bude songů na albu?
1: Bude tam 10 tracků, 2 jsme částečně už vlastně prozradili, dalších 8 se těší na své posluchače a budou tam ještě další 2 featuringy.
0: To jsem se chtěla zeptat, takže kdo? A řekneš to?
1: Ne, neřeknu.
0: Ne!
1: Bude tam jedna kapela. Jo, to bude překvapivé, že tam nebude jako interpret, ale bude tam kapela. To znamená, že to bude písnička, ve které hraje strašně moc muzikantů.
0: Muselo být těžký naaranžovat.
1: No, ale šlo to tak nějak jako samo.
0: Ok.
1: A potom tam bude jeden track ještě s jednou slečnou, strašně talentovanou holkou, kterou jsem zhruba před rokem objevil na TikToku. Hrozně se mi líbily její písničky, protože ona si skládá a interpretuje svoje věci. A nabídli jsme jí podle mě takový hodně silný song, který zvládla absolutně bravurně. Tak si myslím, že by to mohlo být pro posluchače opravdu takový velký objev.
0: Ok, dobře, tak já nevím, jak vy, dámy a pánové, ale myslím, že všichni jsme z toho trošku napnutí. A tak my se za chvilku ještě podíváme na jedno zásadní výročí, který letos slavíte, ale do té doby... Chceš si to uvést?
1: Dámy a pánové, Krištof a Dominika Aládžia a Půlnoční hřích.
0: Jdeme na to.

0: Krištofa Dominika Ládia, Půlnoční hřích v éteru Hit Radio City. A Richard Krajčo stále se mnou ve studiu, ještě jednou ahoj.
1: A ještě jednou hezký podvečer.
0: Já totiž musím říct jednu důležitou věc, my už jsme to tady nakousli, protože krom toho, že teď vychází za vlastně měsíc nové album, tak je to 25 let, co vyšlo album Magnetické pole.
1: No, to je šílené, album. To je šílené. Člověk, když se na to podívá, že to je skutečně 25 let, tak mi to přijde neuvěřitelné, protože ta doba mezi tím prostě utekla, jako když člověk luskne. Zároveň jsem vlastně tady zmiňoval, že to je hrozně fajn, že si to ještě někdo pamatuje a že si říká, před 25 lety vznikla Lolita a ženy a my jsme tuhle kapelu začali poslouchat a ještě dnes třeba na tu kapelu chodíme a to je hrozně krásné.
0: Jo. Mě by zajímalo, protože tehdy jste samozřejmě natáčeli Magnetické pole v roce 2001 a o 25 let později natáčíte další studiový album. Mě zajímá, jaký jsou největší rozdíly tehdy a teď?
1: Tak technologicky samozřejmě. Jasně. Jo, když jsme natáčeli dokonce všechno do pásu ještě.
0: Hezky.
1: Dneska se všechno dělá do počítače. I když my jsme tuhle desku taky točili přes pásový magnetofon, jestli se to takhle dá říct. Ale tehdy jsme točili v Ostravě a teď jsme točili v Anglii u Petra Gabriela a vůbec by mě nenapadlo, že něco takového jednou bude reálné. Že zrovna u tohle člověka ve studiu budeme natáčet. Ale jinak musím říct, že já jsem se pokoušel k té desce přistupovat jako kdyby byla moje první a zároveň poslední. Tak jako tehdy jsme se snažili tam vložit všechno, co jsme se do té doby naučili, tak teď jsme si s klukama slíbili, že to uděláme podobně. Že to bude třeba náš nový debut. Jo? Je to prostě 25 let a možná nám všem, jak nám klepe na dveře ta padesátka, začíná prostě nová éra.
0: Takže to bude jiný? Bude to něco jiného, než jsme úplně zvyklí?
1: Víš, ten rukopis samozřejmě úplně nesmažeš. Ty se snažíš ukotvit se někde v té hudbě, která se třeba teďka i hraje, nebo soundově, to samozřejmě posouváš. Ale ten otisk tvůj autorský, ten vlastně nikdy nezměníš. Takže já doufám, že tam bude tenhle ten otisk, že to zároveň ale bude znít fresh, ale hlavně, že tam lidi ucítí ty emoce, které jsme se do toho opravdu s klukama pokoušeli dát. A to je, že tam bude hodně vášně, hodně emocí a hodně chuti do života.
0: Zajímá mě ještě jedna věc a možná to nebudeš moc říct, ale máš svůj úplně nejoblíbenější song nebo album?
1: Jako z naší, z našeho repertoáru, song nebo album? To asi úplně nemám. Jsou tam tracky, které máš fakt rád. Je jich hodně. Jo, asi vždycky budu mít rád Obchodníka s deštěm.
0: To by asi všichni bych tak typla, ano.
1: Který vlastně byl až teda na druhé desce, až na desce v Siločarách. Ano, vždycky budu mít rád Lolitu, protože to byla první píseň, která prostě se do toho éteru dostala. Asi budu mít vždycky rád Cestu, Ty a já, Zůstaň tu se mnou. Těch tracků je opravdu jako hodně a vlastně já se jenom raduju z toho, že se nám klukům z Havířova a z Ostravy vůbec podařilo dát dohromady spoustu písniček, které si lidi do dneška někde zpívají třeba u táboráku. Když jsme zakládali kapelu, tak jsme si něco takového vlastně ani nepředstavovali.
0: Tak budem doufat, že to tak bude i s novým albem. Se mnou tady byl Richard Krajčo, promiň. Můžeš ještě něco vzkázat našim posluchačům a vlastně i tvým posluchačům?
1: No, že se 9. na ně budu těšit tady z tohohle stejného místa, ze stejných rádiových vln, kde jsem slíbil, že se vyspovídám ze všech svých hříchů, což nevím, jestli půjde, a zároveň, že jim zahrajeme, protože to bude den vydání nového alba, takže jim zahrajeme i nějak jakou tu novou píseň, aby si dokázali udělat představu, jaký je nový Krištof.
0: Perfektní, budeme se moc těšit 9. října u nás v éteru. Richarde, moc děkuju, ahoj.
1: Taky díky, mějte se všichni krásně, čau.

kamarád v éteru Hit Rádia City, hezké odpoledne. Připomínám, 9. říjen, napište si to do diářů, kalendářů, ať už stolních nebo telefonních, přijde Richard Krejčo znovu s kapelou, představí nám novém album, budou taky hrát, no bude to prostě skvělý, tak si to jenom napište, 9. října, jo? Do uši už za chvilku Kelly Clarkson nebo Alex Warren, tak buďte s námi.

0: A dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď, že to vypadá všechno stejně.
2: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
1: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Tam první padla na 15 tehda.
0: Vy jste snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Alex Foren v éteru Hit Radio City, hezké odpoledne. Máme 17:30, doufám, že už jste doma. Pokud ještě ne, tak držím pěsti, ať se tam dostanete co nejdřív. Pokud naopak jedete teprve do práce, ach jo, co si dá dělat, no, někdo to dělat musí, ale už za půl hodinky se společně opět vrhneme na cestování časem a i dneska to bude velký. Hele, dáme něco romantického. Stará třeba Mr. Big, jo. Taky ale, aby jsme u toho neusnuli. Něco trochu rozjetějšího, no abych vás na to navnadila, tak právě teď. Farao, I show you secrets.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony se tvoří stále v ulici v Holešovičkách dál k tunelům, nebo také na sjezdu z D5 na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Popojíždíte okolím Motola a také centrem metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. 7 zástupců státu, katolické církve a Prahy dnes otevřelo korunní komoru a vyzvedlo korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je prohlédnou školáci. Od soboty 19. září pak veřejnost. Vstup bude zdarma. Očkování v lékárnách je zatím odloženo. Měl ho umožnit návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo, proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budu snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dále.
2: Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáře počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Ztráty na tržbách budou přesahovat 1 miliardu korun. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se představila aktuální znělku soutěže. Její 14. řada začne 10. října a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Jasno nebo polojasno, na východě země ještě z počátku večera zatažená obloha, během noci a rána mlhy a nízká oblačnost. Ranní teploty pak kolem 11 až 7 stupňů, v údolích chladněji kolem 5. A v průběhu úterý jasno polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
4: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a je to tady. Jdeme spolu cestovat časem a prostorem. Čeká nás to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvíli Whitney Houston, ale teď. Tenhle nádherný song. Ozzy Osbourne a Dreamer. Tak jdem na to.

Geniální song Whitney Houston, I Have Nothing v éteru Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásné pondělí vám všem. Jestli to teda v pondělí jde, dobrá zpráva. Když nepočítáme to dnešní, tak do konce roku zbývá už jen 15 pondělků. A to je vlastně docela dobrá vyhlídka. Jo, když si vezmeme teda tu rovnici, že pondělky jsou těžký, tak už jenom 15 pondělků. No a už je zase leden, nový předsevzetí, jo, který nesplníme. Tak to je krásný, ne? To je super vyhlídka. Jenom 14 pondělků teda do Vánoc, jo. To je trošku děsivější, ale času dost. Ještě minimálně 13 pondělků. Do uší další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Chris Rea a Let's Dance.

0: Tiziano Ferro, Perdono, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že máte v rámci možností to pondělí hezký, jo. A i kdyby možná bylo trošku náročnější kor po tom víkendu, chápu. Ale hele, před námi spousta fantastických songů. Songy z 80., 90. a taky milénia. A to prostě bude skvělý. Tomuhle songu je letos 23 let. Takový mlaďoch, co? Elan a Láska moja, k tomu seš nebo Modern Talking už za chvilku.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: The disc jockey's

Geronimo's Cadillac a Modern Talking. Posloucháte Hit Radio. A před námi teď už slíbení Eláni a song Láska moja. Song, který slaví 23 let. A mimochodem, tehdy, když vyšel, tak ho novináři označovali jako jasný a dojemný slaďák. To taky to okamžitě ovládlo rozhlasový éter a srdce posluchačů. A co víc, tak za 6 dní to bude přesně 23 let od toho, co odehrál Elán svůj historicky největší koncert na Pražské Letné, kam dorazilo přes 85 tisíc diváků. Si to jenom představte. 85 tisíc lidí a zní tohle. Tak jdem na to. Eláni a Láska moja.

0: Head Over Heels. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, čeká nás za chvilku song, který málem vůbec nevznikl. Song, kterýmu celá kapela, kromě autora, nevěřila. Neskutečný. Song kapely Mr. Big, To Be With You. Jo. Oni tomu fakt nevěřili a nechtěli ji vůbec vydávat, nechtěli ji nahrávat a naštěstí se stala taková malá revolta a jedna rozhlasová stanice v Nebrasce ji začala pouštět. Jo, prostě ji začali pouštět a posluchači začali hromadně telefonovat a vyžadovat ji, což spustilo lavinu po celé Americe. Takže ano, někdy se na to prostě musí takhle. A reálně je to jeden z jejich nejúspěšnějších singlů. Takže ano, To Be With You už za chvilku douší a k tomu Vanessa Amorosi.
1: Hit Radio.

74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Tak doufám, že jste se zavrtěli Sex Bomb a Tom Jones v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pár minut po 7 hodině a prosím vás, Emil je zpátky na scéně. Jo, jo, los Emil samozřejmě. O víkendu překvapil tenhle cestovatel, cestující na varšavském nádraží hlavním a zastavil provoz na nástupištích 3 a 4. Tak pokud jste se o víkendu divili těm zpožděním vlaků, tak už se divit nemusíte. Klasicky za to mohl náš Emil. Mně se hrozně líbí, když si vezmete za těch pár měsíců, co tenhle ten los se natropil jako legrace a jak vlastně je slavný už po celé Evropě, když to je skutečný. No, je to takovej typický teenager, jo, prostě samý trable, ale vlastně je to docela zábavný. Tak uvidíme, s čím přijde Emil příště. S čím přicházím právě teď já. To jsou YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Tak si to užijte.

Láska ji dohrává v éteru Hit Rádia a přeju hezký večer. Doufám, že se máte krásně, máme chvilku po 7. hodině, tak možná už jste i po večeři, tak teď se jenom uvelepte. Jo, žádný prudký pohyby, hlavně žádný šílenství. Já k tomu mám samozřejmě další fantastický hity, jo. Za chvilku Bobby Brown, taky Dire Straits a jejich Walk of Life. No a k tomu třeba tohle. Jelibo, jednej černý brejle? Ano, Reddy Kirken už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.

černý brejle, to jsou Ready Kirken, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, dneska není jen tak ledas jaké obyčejné pondělí, vůbec ne. Doufám, že už jste z práce doma. Jo, dobrý. Dneska je totiž, prosím vás, den obejmy svého šéfa. O, to je hezký. Ačkoliv, jak se to vezme, jo. Možná je dobře, že už jste z práce doma, protože taky by to mohlo přinést spoustu potíží, jo. No jen tak obejmout svého šéfa může být trošičku divný. Případně, pokud máte takovej vztah, tak zítra přijďte a ještě to udělejte dramatický, jako, ale ne, já jsem na to včera zapomněla, víš, ale musím tě obejmout. No, udělejte to aspoň trošku divný, ať ho trošku vyhodíte z konceptu, páč, on vám to bez tak taky dělá furt, že jo? A tak jo, tak ho prostě zítra pořádně obejměte, ať cítí tu lásku, jak ho máte rádi. Ideálně skupinový Obětí. A k tomu už Jessica Walker.

Masquerade a Guardian Angel, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a krásné pondělí vám všem, co ten večer trávíte spolu s námi, ale hlavně samozřejmě s tím nejlepším. S tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Na za chvilku nás čeká song, který by si podle mě jednou za čas

0: za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
0: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

krásný večer, 8. hodina, s vámi stále Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už Lionel Richie, ale právě teď jsou tady Snap a Welcome to Tomorrow.

Avicii a All Night Long. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, naprosto zásadní sdělení, na chvilku se zastavte. Jo. 10 000 kroků je blbost. To jsme chtěli slyšet. Výborný. Já jsem si kvůli vám samozřejmě přečetla rozhovor s fyzioterapeutem, který tam o tom mluví a říká, že vůbec není nutný na sílu nahánět 10 000 kroků. Vůbec ne. Že třeba u té chůze je vlastně nejdůležitější to, jak chodíme a jestli nás to baví. Jestli si to užíváme. A to podle mě jsme chtěli vědět tohle. Takže prosím vás, až zítra půjdete, žádný nahánění kroků. Ne. Ale užijte si to, jo. Vykračujte si pěkně tak jako z vesela, s úsměvem na rtech. Možná se u toho nezapomeňte i trošku zavrtit, ať to má troška šťávy, že jo. Ale jo, to je skvělý. Můžete si to doma teďko natrénovat. Stacy Orico, ta je na to výborná, tak jdem na to.

0: Lucie a Panič, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, tak co? Dobrý, zvládli jste? Hele, vemte si, že už je večer, jo? To už je pomalu skoro čas jít spát, takže jestli, tak jste zvládli. A to je důležitý. No a navíc si k tomu spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Vždycky je tam slunce. Na to se za chvilku podíváme společně se Stranglers, k tomu Pet Shop Boys nebo M People.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: People v éteru Hit Rádia, krásný večer vám všem, dámy a pánové, zítra 7000.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Konkrétně v 7.10, ano, to je ten kouzelný čas. Dneska opět Míša s Jasmin zvonili, ale bohužel, tam, kde byla naše hlídka, nikdo nevykoukl. A to znamená, že opět navyšujeme tu částku. Aktuálně tedy hrajeme o 7 000 korun. Tolik bude mít zítra u sebe naše hlídka před domem někoho z vás. Nebo před prací. Jde o to, jaký místo jste si u nás na webu hitradio.cz zaregistrovali. Takže připomínám, kdo registraci nemá na hitradio.cz, rychle napravte. Jo? No a zítra prostě v 7.10, až se v éteru ozve tohle. Tak vykoukněte. Do půl minuty musíte kouknout ze dveří z okna odkudkoliv, abyste našli naši hlídku. Pokud to zvládnete, 7000 je vašich. Tak držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

The Jet Set, to jsou Alphaville, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera, slyšíme se opět zítra přesně v 6. Opět spolu budeme toulat mezi tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku do uší, třeba tohle. Brian Adams, taky Shakira nebo Europe, tak buďte s námi a ahoj.

0: Hit Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez